0: starostu Vít Rakušan. Hnutí se podle něho podařilo proniknout na radnice všech velikostí.
1: Suma sumárum se ukazuje, že nestrácíme venkov. I tam vedle KDU, ČSL a nezávislých sdružení patříme k těm nejúspěšnějším a povedlo se nám jako našemu hnutí prorůst i do těch vyšších pater politiky a do těch větších měst.
0: V prvním kole senátních voleb uspěl třeba také předseda lidovců a jihomoravský hejtman Jan Grolich. Na Vyškovsku získal přes 50% hlasů. Konec voleb v Plzni poznamenala rvačka. Ve volební místnosti se popral volič se členem komise. Řeší to policie.
2: Incident se odehrál před 14. hodinou ve volební místnosti, kdy se dostal do slovního a následně fyzického konfliktu volič a člen komise, kterým byl tajemník městského obvodu Plzeň Křemice. Volič si chtěl fotit komisi, i když si to nepřála, a po požádání, jestli může fotky smazat, nastala strkanice. Místní problémový občan odvolil, ale nechtěl čekat na přivolané strážníky. Když dorazili, konflikt pokračoval. Zraněn nebyl nikdo. Okolnosti případu šetří policie. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
0: Běžkyni v Plzni bodl do zad cyklista. Zhruba 39-letou ženu napadl neznámý útočník popoledni v rekreační oblasti v okolí Boleveckého rybníku. Zraněná žena skončila v nemocnici. Policie po pachateli pátrá. Polsko hlásí třetí útok ve školách za týden. Nejnověji 21-letá žena ostrým předmětem zranila ve varšavské pomaturitní škole tři ženy. Napadeným ženám je od 17 do 24 let. Úřady uvedly, že nikdo ze zraněných není v ohrožení života. Útok se odehrál ve stejný den, kdy úřady oznámily, že v pátek zkontrolovali skoro 50 000 škol a zadrželi 76 lidí po celé zemi. Jednalo se o reakci na předchozí útoky na polských školách. Fotbalisté Bohemians 1905 v 10. kole první ligy porazili Ostravu 1-0. Jedinou branku vstřelil v 26. minutě domácí kapitán Aleš Čermák. Tabulkoví sousedi si prohodili příčky, Pražané se v neúplném pořadí posunuli před Baník na 11. místo. Trenér Jaroslav Veselý si připsal jubilejní 50. výhru v nejvyšší soutěži. V dalších zápasech 10. kola v sobotu Viktoria Plzeň 3-0 porazila Mladou Boleslav, Zbrojovka Brno 0-1 podlehla Jablonci a Hradec Králové 2-4 nestačil na Artis Brno. A přidám i počasí na neděli, naměříme až 15, na Moravě i 18 stupňů. Bude proměnlivo a v Čechách přehánky.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

kam jet, to nám bylo volný. Každej už hrozně dospělej, i když to věkem bylo sporný.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Impuls. Zprávy ve tři.
1: Zprávy nabízí Iva Horáková. Stíhaný karvinský primátor Jan Wolf ovládl město. Ani fotbalová kauza týkající se uplácení hráčů nebo rozhodčích nezabránila obyvatelům Karviné, aby Wolfa znovu posadili do sedla. Dostal přitom ještě víc hlasů než před 4 lety a v 41 členem zastupitelstvu bude mít jeho uskupení 30 křesel. O tom, zda povede město jednobarevná vláda jeho hnutí nebo se s někým spojí do koalice, Wolf zatím nic neřekl. Ve štábu Jana Grolicha bouchali šampaňské. Jeho moravský hejtman a předseda lidovců se stal totiž už v prvním kole senátních voleb senátorem. Na Vyškovsku získal kolem 60% hlasů. Soupeřka Petra Absolonová z hnutí ANO se mu na záda dívá se zhruba 30% ztrátou. Podle Grolicha se ukázalo, že úspěch může sklidit i pozitivní a neútočná kampaň.
2: A v této kampani my, já osobně, jsme čelili spoustě osobních útoků a dokázali jsme si s tím poradit tak, jak ten marketingový tým hnutí ANO si s tím rady neví. Prostě když reagujete s nadsázkou, reagujete s vtipem, tak i ty nejlepší marketingový týmy jsou v koncích.
1: V prvním kole senátních voleb uspělo nejméně 5 kandidátů. Senátorem ve volebním obvodu Strakonice bude opět Tomáš Fiala. V Rychnově nad Kněžnou bude znovu senátorem Jan Grulich z TOP 09. Senátorem za Trutnov je znovu Jan Sobotka. Post taky obhájil 57-letý senátor za obvod Děčín Zbyněk Linhardt. Část občanů ztratila víru ve volby, proto účast v komunálních volbách dlouhodobě stagnuje. V našem vysílání to řekl politolog Lukáš Valeš. Letošní volební účast ho proto nepřekvapila. Aktuálně se pohybuje kolem 48%, tedy podobně jako při obecním hlasování před 4 lety.
3: Vidíme to třeba na velkých sídlištích nebo zejména v některých oblastech, které trpí exekucemi a tak dále. Tam prostě je ten vztah k tomu městu nebo k obci výrazně slabší a někteří lidé zejména z několika exekucí už ztratili důvěru, že vůbec někdo je schopen změnit jejich neradostný život a tak prostě nevěří a nechodí volbám.
1: Podle Valeše aktuální komunální volby nejsou referendem o vládě. O budoucnosti současného kabinetu se bude rozhodovat až za 3 roky ve volbách. Premiér Andrej Babiš vylučuje prezidentskou kandidaturu, řekl to novinářům ve volebním štábu ANO po senátních a komunálních volbách. Premiér nechtěl spekulovat ani o dalších možných kandidátech, které by ANO do prezidentské volby mohlo vyslat. V předchozí volbě hlavy státu v roce 2023 Babiš ve druhém kole prohrál se současným prezidentem Petrem Pavlem. Příští prezidentské volby se uskuteční v roce 2028. Šílený hazard se životem šetří policie na západě Čech. 14-letý kluk odjel z Plzně na střeše pendolína. Všiml si ho svědek, který vše ohlásil. Souprava s hazardérem riskujícím život ale zastavila až v 10 kilometrů vzdálených Kozolupech. Mladíka si převzala matka. Pendolino se řítí až 160-kilometrovou rychlostí. 4 zápasy mělo v sobotu na programu 10. kolo nejvyšší fotbalové ligy. Bohemians Praha 1-0 vyhráli nad Baníkem Ostrava. Tabulkoví sousedi si prohodili příčky, Pražané se posunuli před Baník na 11. místo. 3 odpolední výsledky už známe. Viktoria Plzeň 3-0 porazila Mladou Boleslav, Zbrojovka Brno 0-1 podlehla Jablonci a Hradec Králové 2-4 nestačil na Artis Brno. A doplním i počasí. Na neděli čekáme proměnlivo, zejména v Čechách přehánky. Teploty vyšplhají na 10 až 15 stupňů, na Moravě až k 18.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny.

čas já dnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budíce písní zvlášť šlilo s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích.

0: vanu plnou fiál. Mám vanu plnou fialový fialek.
1: Rádio Český impuls. Hrajeme na chytrém

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na chytrém telefonu.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let. Celý den.
1: Vánek svaté klasy hladí,

0: Zprávy nabízí Iva Horáková. Ve štábu ANO v Ústí nad Labem panuje mizerná nálada. Strana po letech skončí ve vedení města, nezískala ani třetinu hlasů, co první jedno Ústí, které má nově nadpoloviční většinu na magistrátu. Lídr ANO Tomáš Hrubý, který měl nahradit dlouholetého primátora Petra Nedvědického, neskrývá velké zklamání. V koalici jedno Ústí se spojilo 7 uskupení. Lídrem kandidátky a aspirantem na post ústeckého primátora je Tomáš Vohryska. Ústecký kraj přitom dlouhodobě patří mezi bašty hnutí ANO, ve kterých v minulosti dosahovalo nejlepších volebních výsledků. Opoziční strany si pochvalují výsledky komunálních i senátních voleb. Předseda ODS Martin Kupka je spokojený, jak v hlasování do dolní komory parlamentu dopadli straničtí kandidáti. Do druhého kola postupuje minimálně 9 kandidátů, které ODS podporuje. Podle Kupky senát zůstane protiváhou proti současné vládní koalici.
1: Znamená to, že senát v tomto případě nepochybně zachová většinu současných opozičních stran. A chci říct za vlastně všechny opoziční strany, že je to důležitá zpráva, aby senát dál fungoval jako pojistka demokracie.
0: Na tiskové konferenci zářil nadšením taky předseda Starostů Vít Rakušan. Hnutí se podle něho podařilo proniknout na radnice všech velikostí.
2: Suma sumárum se ukazuje, že nestrácíme venkov. I tam vedle KDU, ČSL a nezávislých sdružení patříme k těm nejúspěšnějším a povedlo se nám jako našemu hnutí prorůst i do těch vyšších pater politiky a do těch větších měst.
0: V prvním kole senátních voleb uspěl třeba také předseda Lidovců a jihomoravský hejtman Jan Grolich. Na Vyškovsku získal přes 50% hlasů. Konec voleb v Plzni poznamenala rvačka. Ve volební místnosti se popral volič se členem komise. Řeší to policie.
3: Incident se odehrál před 14. hodinou ve volební místnosti, kdy se dostal do slovního a následně fyzického konfliktu volič a člen komise, který byl tajemník městského obvodu Plzeň Křemice. Volič si chtěl fotit komisi, i když si to nepřála, a po požádání, jestli může fotky smazat, nastala strkanice. Místní problémový občan odvolil, ale nechtěl čekat na přivolané strážníky. Když dorazili, konflikt pokračoval. Zraněn nebyl nikdo. Okolnosti případu šetří policie. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeň.
0: Běžkyni v Plzni bodl do zad cyklista. Zhruba 39-letou ženu napadl neznámý útočník popolední v rekreační oblasti v okolí Boleveckého rybníku. Zraněná žena skončila v nemocnici. Policie po pachateli pátrá. Polsko hlásí třetí útok ve školách za týden. Nejnověji 21-letá žena ostrým předmětem zranila ve varšavské pomaturitní škole 3 ženy. Napadeným ženám je od 17 do 24 let. Úřady uvedly, že nikdo ze zraněných není v ohrožení života. Útok se odehrál ve stejný den, kdy úřady oznámily, že v pátek zkontrolovali skoro 50 000 škol a zadrželi 76 lidí po celé zemi. Jednalo se o reakci na předchozí útoky na polských školách. Fotbalisté Bohemians 1905 v 10. kole první ligy porazili Ostravu 1-0. Jedinou branku vstřelil v 26. minutě domácí kapitán Aleš Čermák. Tabulkoví sousedi si prohodili příčky, Pražané se v neúplném pořadí posunuli před Baník na 11. místo. Trenér Jaroslav Veselý si připsal jubilejní 50. výhru v nejvyšší soutěži. V dalších zápasech 10. kola v sobotu Viktoria Plzeň 3-0 porazila Mladou Boleslav, Zbrojovka Brno 0-1 podlehla Jablonci a Hradec Králové 2-4 nestačil na Artis Brno. A přidám i počasí na neděli, naměříme až 15, na Moravě i 18 stupňů. Bude proměnlivo a v Čechách přehánky.
4: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes spisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sníh, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

chcete-li, přepážky vám je odevzdám. Nechce se vždycky jen smát a nebo brečet, nedá se vždycky všemu rozumět. Co po vodě v moři, to je po lidských řečech,

0: zprávy nabízí Iva Horáková. Stíhaný karvinský primátor Jan Wolf ovládl město. Ani fotbalová kauza týkající se uplácení hráčů nebo rozhodčích nezabránila obyvatelům Karviné, aby Wolfa znovu posadili do sedla. Dostal přitom ještě víc hlasů než před 4 lety a v 41 členem zastupitelstvu bude mít jeho uskupení 30 křesel. O tom, zda povede město jednobarevná vláda jeho hnutí nebo se s někým spojí do koalice, Wolf zatím nic neřekl. Ve štábu Jana Grolicha bouchali šampaňské. Jeho moravský hejtman a předseda lidovců se stal totiž už v prvním kole senátních voleb senátorem. Na Vyškovsku získal kolem 60% hlasů. Soupeřka Petra Absolonová z hnutí ANO se mu na záda dívá se zhruba 30% ztrátou. Podle Grolicha se ukázalo, že úspěch může sklidit i pozitivní a neútočná kampaň.
1: A v této kampani my, já osobně, jsme čelili spoustě osobních útoků a dokázali jsme si s tím poradit tak, jak ten marketingový tým hnutí ANO si s tím rady neví. Prostě když reagujete s nadsázkou, reagujete s vtipem, tak i ty nejlepší marketingoví týmy jsou v koncích.
0: V prvním kole senátních voleb uspělo nejméně 5 kandidátů. Senátorem ve volebním obvodu Strakonice bude opět Tomáš Fiala. V Rychnově nad Kněžnou bude znovu senátorem Jan Grulich z TOP 09. Senátorem za Trutnov je znovu Jan Sobotka. Post taky obhájil 57-letý senátor za obvod Děčín Zbyněk Linhart. Část občanů ztratila víru ve volby, proto účast v komunálních volbách dlouhodobě stagnuje. V našem vysílání to řekl politolog Lukáš Valeš. Letošní volební účast ho proto nepřekvapila. Aktuálně se pohybuje kolem 48%, tedy podobně jako při obecním hlasování před 4 lety.
2: Vidíme to třeba na velkých sídlištích nebo zejména v některých oblastech, které trpí exekucemi a tak dále. Tam prostě je ten vztah k tomu městu nebo k obci výrazně slabší a někteří lidé zejména v několika už ztratili důvěru, že vůbec někdo je schopen změnit jejich neradostný život a tak prostě nevěří a nechodí volbám.
0: Podle Valeše aktuální komunální volby nejsou referendem o vládě. O budoucnosti současného kabinetu se bude rozhodovat až za 3 roky ve volbách. Premiér Andrej Babiš vylučuje prezidentskou kandidaturu, řekl to novinářům ve volebním štábu ANO po senátních a komunálních volbách. Premiér nechtěl spekulovat ani o dalších možných kandidátech, které by ANO do prezidentské volby mohlo vyslat. V předchozí volbě hlavy státu v roce 2023 Babiš ve druhém kole prohrál se současným prezidentem Petrem Pavlem. Příští prezidentské volby se uskuteční v roce 2028. Šílený hazard se životem šetří policie na západě Čech. 14-letý kluk odjel z Plzně na střeše pendolína. Všiml si ho svědek, který vše ohlásil. Souprava s hazardérem riskujícím život ale zastavila až v 10 kilometrů vzdálených Kozolupech. Mladíka si převzala matka. Pendolino se řítí až 160-kilometrovou rychlostí. 4 zápasy mělo v sobotu na programu 10. kolo nejvyšší fotbalové ligy. Bohemians Praha 1-0 vyhráli nad Baníkem Ostrava. Tabulkoví sousedi si prohodili příčky, Pražané se posunuli před Baník na 11. místo. 3 odpolední výsledky už známe. Viktoria Plzeň 3-0 porazila Mladou Boleslav, Zbrojovka Brno 0-1 podlehla Jablonci a Hradec Králové 2-4 nestačil na Artis Brno. A doplním i počasí. Na neděli čekáme proměnlivo, zejména v Čechách přehánky. Teploty vyšplhají na 10 až 15 stupňů, na Moravě až k 18.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: pak jí teď řekne, že jsem o ní stál.
1: Rádio Český impuls.
2: Hraje na internetu.

I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Český impuls. Zprávy v 6.
1: Zprávy nabízí Iva Horáková. Ve štábu ANO v Ústí nad Labem panuje mizerná nálada. Strana po letech skončí ve vedení města, nezískala ani třetinu hlasů, co první jedno Ústí, které má nově nadpoloviční většinu na magistrátu. Lídr ANO Tomáš Hrubý, který měl nahradit dlouholetého primátora Petra Nedvědického, neskrývá velké zklamání. V koalici jedno Ústí se spojilo 7 uskupení. Lídrem kandidátky a aspirantem na post ústeckého primátora je Tomáš Vohryska. Ústecký kraj přitom dlouhodobě patří mezi bašty hnutí ANO, ve kterých v minulosti dosahovalo nejlepších volebních výsledků. Opoziční strany si pochvalují výsledky komunálních i senátních voleb. Předseda ODS Martin Kupka je spokojený, jak v hlasování do dolní komory parlamentu dopadli straničtí kandidáti. Do druhého kola postupuje minimálně 9 kandidátů, které ODS podporuje. Podle Kupky senát zůstane protiváhou proti současné vládní koalici.
2: Znamená to, že senát v tomto případě nepochybně zachová většinu současných opozičních stran. A chci říct za vlastně všechny opoziční strany, že je to důležitá zpráva, aby senát dál fungoval jako pojistka demokracie.
1: Na tiskové konferenci zářil nadšením taky předseda Starostů Vít Rakušan. Hnutí se podle něho podařilo proniknout na radnice všech velikostí.
3: Suma sumárum se ukazuje, že nestrácíme venkov. I tam vedle KDU, ČSL a nezávislých sdružení patříme k těm nejúspěšnějším a povedlo se nám jako našemu hnutí prorůst i do těch vyšších pater politiky a do těch větších měst.
1: V prvním kole senátních voleb uspěl třeba také předseda lidovců a jihomoravský hejtman Jan Grolich. Na Vyškovsku získal přes 50% hlasů. Konec voleb v Plzni poznamenala rvačka. Ve volební místnosti se popral volič se členem komise. Řeší to policie.
4: Incident se odehrál před 14. hodinou ve volební místnosti, kdy se dostal do slovního a následně fyzického konfliktu volič a člen komise, který byl tajemník městského obvodu Plzeň Křemice. Volič si chtěl fotit komisi, i když si to nepřála, a po požádání, jestli může fotky smazat, nastala strkanice. Místní problémový občan odvolil, ale nechtěl čekat na přivolané strážníky. Když dorazili, konflikt pokračoval. Zraněn nebyl nikdo. Okolnosti případu šetří policie. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeň.
1: Běžkyni v Plzni bodl do zad cyklista. Zhruba 39-letou ženu napadl neznámý útočník popolední v rekreační oblasti v okolí Boleveckého rybníku. Zraněná žena skončila v nemocnici. Policie po pachateli pátrá. Polsko hlásí třetí útok ve školách za týden. Nejnověji 21-letá žena ostrým předmětem zranila ve varšavské pomaturitní škole 3 ženy. Napadeným ženám je od 17 do 24 let. Úřady uvedly, že nikdo ze zraněných není v ohrožení života. Útok se odehrál ve stejný den, kdy úřady oznámily, že v pátek zkontrolovali skoro 50 000 škol a zadrželi 76 lidí po celé zemi. Jednalo se o reakci na předchozí útoky na polských školách. Fotbalisté Bohemians 1905 v 10. kole první ligy porazili Ostravu 1-0. Jedinou branku vstřelil v 26. minutě domácí kapitán Aleš Čermák. Tabulkoví sousedi si prohodili příčky, Pražané se v neúplném pořadí posunuli před Baník na 11. místo. Trenér Jaroslav Veselý si připsal jubilejní 50. výhru v nejvyšší soutěži. V dalších zápasech 10. kola v sobotu Viktoria Plzeň 3-0 porazila Mladou Boleslav, Zbrojovka Brno 0-1 podlehla Jablonci a Hradec Králové 2-4 nestačil na Artis Brno. A přidám i počasí na neděli, naměříme až 15, na Moravě i 18 stupňů. Bude proměnlivo a v Čechách přehánky.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: Krásné nedělní ráno, naladili jste si Český impuls. Vláďa Jaroš za mikrofonem a jako první posílám Lenku Filipovou. Věnu

Dnes se na Českém impulzu vydáme do pořadu Máme Česko rádi v 10 hodin a 30 minut, také ve 14.30. Bude to na východ Čech, do obce Lipchavy. Do světa naopak pojedeme s Jirkou Kolbabou ve 13 hodin a 30 minut. Navštívíme největší ostrov francouzské Polynézie a nejlepší scénky z vysílání Alexandra Hemaly mezi 16. a 17. hodinou. Dozvíte se, jestli Miroslav Donutil umí lyžovat. A teď už posíláme další českou písničku z filmu Kamarád do deště, Sagvantofy, Dávej ber.

Rádio Český impuls, krásné vstávání. Pomaličku rozebíráme naše víkendové téma a hlasování. Ptáme se vás, šetří počítače čas? Jaký na to máte názor? Napište nám na Facebook Českého impulzu, budeme si číst vaše vzkazy během celého dnešního rána a dopoledne. Teď už princezna Zemlina.

chemie se stala mým hobby, nepovím vám už od které doby. Za vesnicí v polích tratím hodiny a pozoruji chemizaci pastviny. Pozoruji jalovice voli, jak obcházejí vyvinuté stvaly. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Každý přece ví, že tahle tráva delikátně chutná a je zdravá. Do soutěže přihlásit se nebojí s trávou, která rostla někde na hnoji. Přesto tady ovšem roste ladem a skot se vrací do jezede hladem. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Vyhledal jsem tudíž agronoma, měl jsem štěstí, chytil jsem ho doma. Proč výsledky práce k cíli nevedou, vyřešili předevčírem s předsedou. Pak vysvětlil mi všechno fundovaně, tak dneska mohu agitovat za ně. Zum, zum, zum, zum, protože když to nejde do kebule. Zum, zum, zum, zum, tak to leze na rozum. Je to tím, že dobytek je hloupý a právě proto mívá svoje roupy. Kdyby četl magaziny, noviny, nedělal by už takové kraviny. S rozesmátou tlamou bral by žrádlo a nikdy by mi ani nenapadlo. Zum, zum, zum, zum, že mi to nejde.

0: rozum.
1: Už za malou chvíli Petra Janů s Láskou má svět naději. Na Českém impulzu ještě teď zkontrolujeme dnešní počasí.
2: V neděli čekáme jasno až polojasno, během dne postupně oblačno až zataženo, na západě může i zapršet. Naměříme teploty od 18 do 23 stupňů.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Radio Český impuls a čas na první dnešní hudební dvojici. Budeme se věnovat roku 1981, právě přesně z tohoto roku jsou následující dvě písně. Ladislav Štajdl, Dva kohoutky, a Věra Špinarová, Dáma má přednost, Meteor lásky.
1: Hudební dvojice
2: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

Za malou chvíli, 7:00, nejnovější zprávy, redakce zpravodajství nám řekne, co nového ve světě a také u nás doma. A ještě Lešek Semelka jména právě teď, minimálně tahle jedna písnička, kterou stíháme do celé.

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 7.
1: Pěkné ráno. Při útoku na mezinárodní letiště v Riádu zemřelo nejméně 12 lidí. Dalších 309 osob je zraněných, někteří z nich jsou v kritickém stavu. Podle agentur o tom informoval v noci na dnešek Saúdský úřad pro civilní letectví. Koalice vedená saúdsko-arabskou metropolí Riádem z útoků viní jemenské povstalce z řad Husíů. Agentura AFP dříve informovala o dvou mrtvých po raketovém útoku těchto rebelů. Letiště bylo nutné evakuovat a je uzavřené. Podle agentury AP šlo o nejkrvavější útok v zemích Perského zálivu od začátku války s Íránem, kterou Spojené státy a Izrael zahájily na konci února. Útok odsoudily Spojené státy a OSN. Voliči STAN v Praze ukázali svou sílu. Podle propočtů agentury ČTK vyhrál komunální volby v hlavním městě STAN s víc než 23%. Vyplývá to z dosavadních výsledků sčítání komunálních voleb na webu volby.cz. Na druhém místě bude pravděpodobně Spolu, které překonalo 22%. Třetí je Praha sobě s necelými 18% a čtvrté ANO, které získalo téměř 14,5%. Spolu s komunálními a senátními volbami se konala také místní referenda. Nejčastěji lidé rozhodovali o možné výstavbě větrných elektráren, a to hned v 21 případech.
2: Větrné elektrárny odmítli lidé třeba v obci Mikuleči na Svitavsku, Kožlanech, na Plzeňsku nebo Starých Hřminovech na Bruntálsku. Naopak podporu větrníky získali u Dětřichova na Svitavsku. Referendum měli také obyvatelé Hrádku na Královéhradecku. Lidé se tam vyslovili pro převzetí kostela svatého Jiří obcí od římskokatolické církve. V Litultovicích na Opavsku odmítli rozšíření těžby v kamenolomu v místní části Luhy.
1: Dnes se běží Velká pardubická. Je to sportovní událost s nejdelší sportovní tradicí v Česku. Na start 136. ročníku se postaví jediná žena, 22-letá Lenka Neprašová s nejstarším koněm startovní listiny Sakamirem. Tenhle hnědák vyhrál slavný závod už před 3 lety. Žokejka Lenka Neprašová nám řekla, že se na Velkou pardubickou moc těší.
3: Je to trošku usměvné, no. Nejmladší jezdec a nejstarší koník, ale snad nám to sedne a hlavně, aby jsme si to užili všichni, jak Sakamira, tak já, tak i zbytek pole, a aby jsme všichni byli zdraví v cíli. To je asi pro mě nejdůležitější.
1: Koně musí dnes na Velké pardubické překonat celkem 31 překážek, včetně jednoho z nejtěžších skoků na světě, Taxisova příkopu. Dnes čekáme proměnlivou, převážně zvětšenou oblačnost, ráno se ještě budou ojediněle udržovat mlhy. Objeví se přehánky, hlavně v Čechách. Na hřebeny Krkonoš můžou dorazit i sněhové vločky. Později odpoledne a večer budou přehánky i oblačnost ubývat. Nejčastěji naměříme do 15 stupňů. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Krásné nedělní vstávání přeje vládě Roš. Pokračujeme s českou písničkou. Tohle je Vítězslav Vávra.

0: Dnes na Českém impulzu.
1: Vydáme se na cestování, a to do světa s Jirkou Kolbabou. Půjdeme navštívit největší ostrov francouzské Polynésie, tedy Tahiti. Těšíme se ve 13 hodin a 30 minut. Výběr těch nejlepších scének z vysílání Alexandra Hemaly mezi 16. a 17. hodinou. A hřbitov je místo veskrze neveselé do chvíle, než na něm zaúřaduje Felix Holzmann. A František Budín potřebuje jenom malou informaci, právě František Budín, jak to tak u tohoto dua bývá, když se potká i stručná otázka a odpověď se rozroste v několika minutový rozhovor. Poslouchejte nás i mezi 16. a 17. hodinou a teď posíláme Dalibora Jandu a Hurikána. Krásné nedělní ráno.

0: Český impuls, za malou chvíli Lenka Filipová, za všechno může čas. A teď sledujeme také naše víkendové hlasování a komentování toho, co se děje u nás na Facebooku Českého impulzu. Dneska je to o počítačích, ptáme se vás v naší anketě, jestli šetří počítače čas. Oni umí udělat miliony operací za sekundu, zároveň ale nabízejí spoustu fotek, videí pro lelkování. Prostě nás můžou zdržovat tak, jako nám můžou pomáhat. A tak právě otázka na vás, šetří počítače čas? Milan napsal, v žádném případě, je to jako s umělou inteligencí, vše je obrovská odbočka a ztráta. Miroslava Vrbová napsala, v práci si na něm krátím čas. Ano, v práci to je něco jiného, tam nám dokonce, když už máme hotovo, tak můžou pomoci ukrátit ten čas, ale nesmí to vidět nikdo z vedoucích. Drahá Hrašná píše, jak komu? Věra napsala, mě doma určitě ne, a Pavel píše, ano i ne. Je to zajímavé sledovat, jak to vnímáte. Sleduju ještě také hlasy, podíváme se. Když dáte palec nahoru, znamená to, že si myslíte, že počítače šetří čas, srdíčko znamená, že ne. A většina z vás zatím, alespoň během poloviny víkendu, si myslí, že počítače ušetří čas. Jak to máte vy? Facebook Českého impulzu.
1: Desátý Český mejdan s impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. Český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: Dobré nedělní ráno ve společnosti Rádia Český impuls. Za malou chvíli Marie Rotrová večerem z Jíčkana. Sledujeme také dnešní počasí. Neděle bude převážně oblačná. Ráno se ještě budou ojedinělé udržovat mlhy, tak opatrně, hlavně na silnicích. V Čechách se vyskytnou potom přehánky, na hřebenech Krkonoš můžou být i sněhové. Nejvyšší teploty kolem 15 stupňů, jih Moravy bude mít 18.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

0: Rádio Český impuls. Za malou chvíli pokračujeme s českou písničkou. Bude zpívat Michal David. A právě Michal David s Lucí Vondráčkovou mají společný duet. A tak se to teď také potká u nás v našem vysílání, kdy právě Lucie Vondráčková komentuje písničku svého kolegy.
1: Lucie Vondráčková uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
2: Nedávno jsem měla možnost něco naspívávat ve studiu Michala Davida a on mě cestou provedl tím svým úžasným palácem, kde bydlí. A můžu vám říct, že jsem si v té chvíli říkala, no je to dobrý, když pár přátel stačí mít, co umí za to vzít.

Jak se vám stává ve společnosti Českého impulzu? Doufáme, že je všechno v pořádku. Za chvíli, za necelých 11 minut, je tady 8. hodina. Chystáme nejnovější zprávy a teď Eva Pilárová, Valdemar Matuška. Krásné ráno.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení, někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den.
2: Co toužíš slyšet, říkej mi. Na hlas i tiše, říkej mi.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 8.
3: Hezké ráno. Opoziční strany si pochvalují výsledky komunálních a senátních voleb. Předseda ODS Martin Kupka je spokojený, jak v hlasování do dolní komory parlamentu dopadli straničtí kandidáti. Do druhého kola postupuje minimálně 9 kandidátů, které ODS podporuje. Podle Kupky senát zůstane protiváhou proti současné vládní koalici.
4: Znamená to, že senát v tomto případě nepochybně zachová většinu současných opozičních stran. A chci říct za vlastně všechny opoziční strany, že je to důležitá zpráva, aby senát dál fungoval jako pojistka demokracie.
3: Na tiskové konferenci zářil nadšením také předseda Starostů Vít Rakušan. Hnutí se podle něho podařilo proniknout na radnice všech velikostí.
5: Suma sumárum se ukazuje, že nestrácíme venkov. I tam vedle KDU, ČSL a nezávislých sdružení patříme k těm nejúspěšnějším a povedlo se nám jako našemu hnutí prorůst i do těch vyšších pater politiky a do těch větších měst.
3: V prvním kole senátních voleb uspěl třeba také předseda lidovců a jihomoravský hejtman Jan Grolich. Na Vyškovsku získal přes 50% hlasů. V prvním kole obhájil senátorský mandát také na Strakonicku Tomáš Fiala. Před 6 lety byl zvolený v barvách ODS, tentokrát za naše Česko. Cestující na železniční trati z Prahy na Benešov se musí připravit na komplikace. Některé regionální spoje se tam ode dneška zkracují. Omezení se týká konkrétně úseků mezi Pražskou Uhříněvsí a Říčany, případně Strančicemi. Mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová vysvětluje, že důvodem je výstavba Pražského okruhu v oblasti Říčan.
6: Při níž bylo nutné vlakový provoz přesměrovat na dočasnou přeložku tratě. Nyní po zhruba jednom roce správa železnic vrátí pravidelný provoz do původní polohy.
3: Provoz na trati mezi Prahou a Benešovem bude omezený do 3. listopadu. Aktuální informace o výlukách najdou cestující na webu Českých drah nebo v aplikaci Můj vlak. Na českém kontě přibyl plavecký úspěch. Znakař Jan Čejka se na světovém poháru v krátkém bazénu v Taškentu podruhé probojoval na stupně vítězů. Na páteční bronz z 200 navázal dalším 3. místem na poloviční trati. Během rána se ještě prosadí mlhy, jinak čekáme na obloze hlavně mraky, ty přinesou i přehánky, hlavně v Čechách. Na hřebenech Krkonoš mohou být i sněhové. Později odpoledne a večer má ubývat mraků i přehánek a naměříme maximálně 15 stupňů. Na jižní Moravě ojediněle ukáže teploměr až 18. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
7: 3 minuty po 8 hodině, Vladě Jaroš za mikrofonem, Rádio Český impuls. Zůstáváme společně, tvoříme jednu naší žlutou rodinu. Máme vás rádi a posíláme spoustu českých písniček. V této hodině se o vás budeme starat v druhé polovině víkendu. Michal Prokop, skupina Framus 5 a naprosto úžasná píseň Kolej Yesterday.
8: To býval

0: Dnes na Českém impulzu.
1: Dnes se také v pořadu Máme Česko rádi vydáme na východ Čech do obce Lipchavy, kde si přijdou na své například milovníci koní. Poslouchejte nás v 10 hodin 30 minut a také odpoledne ve 14.30 a máme pro vás i country, folk a trampské písničky. Hudební speciál začíná v 19 hodin. A teď nabízíme trošku kabaretu. Laďka Kozderková, dobré ráno.

0: Hezké dobré nedělní ráno, posloucháte Český impuls. Sledujeme víkendové hlasování, které je dneska a vlastně během celého víkendu na téma počítače. Ptáme se vás, jestli počítače šetří čas. Většina z vás si myslí, že ano, čteme i vaše komentáře. Třeba jako ten od Evy Tesařové, která napsala: na práci počítače nepotřebuji, takže na něm vlastně dělám, co kdy chci, a jelikož jsem doma sama, nikdo mě do toho neleze a také nenapomíná, ať u toho pořád nesedím a jdu raději něco dělat. Tak vy děkujeme, i takhle to může být. Jak to máte vy s počítači? Dejte nám vědět přes Facebook Českého impulzu, šetří čas nebo ne.
1: Rád bych dostal ještě jeden verš.

Hrajeme vám slovensky každou hodinu na rádiu Český impuls.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, mě včera sem se zdá.
2: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
3: Zavři pusu, ať jsi spát, vždyť už bude brzo den.
2: Český impuls. Rádio pro radost.

0: Skupina Beatles v originále, teď Karel Gott, adresát neznámý. Před námi na Českém impulzu další hudební dvojice. Teď si poslechneme, jak se zpívá o vozech v českých písničkách. Bude Marie Rotrová, ten vůz už jel, a také Karel Hála a jeho toulavej vůz, protože právě této nahrávce je dnes 55 let. Gratulujeme.
1: Hudební dvojice
2: Aneb jako vejce vejci.

0: Rádio Český impuls. Krásnou neděli s datem 11. října. Za chvíli se z rána už přehoupneme do dopolední části, ale jestli ještě stále můžete být v posteli a jen tak se válet, poslouchat Český impuls, tak máte vlastně nejhezčí neděli, i když je mi jasné, že někdy vstanete, něco půjdete dělat a děláte cokoliv. Hezký poslech. Teď Helena Vondráčková v 9 hodin nejnovější zprávy.
1: Když bude rok,

0: Radio Český impuls. Zprávy v 9.
1: Pěkné ráno. První kolo senátních voleb vyhráli Starostové. Podařilo se jim to po 6 letech. 5 kandidátů z různých stran má jisté senátorské křeslo už po prvním kole. Tím se povedlo vyrovnat předloňský rekord. O zbývajících 22 senátorech a senátorkách se rozhodne z kraje příštího víkendu ve finálových duelech. Účast v prvním kole senátních voleb byla v průměru přes 43%. Vyšší byla jen v roce 2010. Vyplývá to z konečných výsledků hlasování zveřejněných na volebním webu. Část občanů ale ztratila ve volby víru. Proto účast v komunálních volbách dlouhodobě stagnuje. V našem vysílání to řekl politolog Lukáš Valeš. Letošní volební účast ho proto nepřekvapila. Celkem byla kolem 48%, tedy podobná jako při obecním hlasování před 4 lety.
2: Vidíme to třeba na velkých sídlištích nebo zejména v některých oblastech, které trpí exekucemi a tak dále. Tam prostě je ten vztah k tomu městu nebo k obci výrazně slabší a někteří lidé zejména v několika exekucích už ztratili důvěru, že vůbec někdo je schopen změnit jejich neradostný život a tak prostě nevěří a nechodí volbám.
1: Podle Valeše aktuální komunální volby nejsou referendem o vládě. O budoucnosti současného kabinetu se bude rozhodovat až za 3 roky ve volbách. V Opavě finišuje stavba dalšího úseku obchvatu města. Řidičům se otevře 23. listopadu. Na 2-kilometrové přeložce silnice první třídy číslo 46 teď stavbaři pokládají vrstvy vozovky. Do 2 týdnů by chtěli mít hotový kruhový objezd navazující na Opavskou ulici.
3: Na nově vybudovaný objezd potřebují totiž silničáři převést jednosměrně dopravu v poslední fázi stavby. Několik týdnů si pak nechají na úpravu dotčeného úseku Olomoucké ulice. Stavba obchvatu přijde na 380 milionů korun. Její součástí je i 5 mostů. Kvůli nerovnosti terénu a riziku zatopení je nová silnice na náspu. K dokončení celého silničního okruhu kolem Opavy pak už bude chybět jen poslední část, a sice propojení Olomoucké a Bruntálské ulice. Ta by se měla začít stavět příští rok.
1: 3 zápasy bude dnes pokračovat 10. kolo první fotbalové ligy. 2. Liberec přivítá hodinu popolední předposlední Slovácko. Pokud vyhraje, sníží ztrátu na vedoucí Slávii na 3 body. Ve 3 hodiny odpoledne budou 6. Teplice hostit 5. Olomouc. Případný vítězný tým z tohoto souboje se posune na 3. místo před Mladou Boleslav, která včera prohrála v Plzni. A program uzavře od 6 hodin večer vyhlížený duel 8. Sparty. Ta doma nastoupí proti 13. Pardubicím a může pomýšlet na posun na 3. místo tabulky. Proměnlivá, převážně zvětšená oblačnost má dnes přinést přeháňky, hlavně v Čechách. Na hřebeny Krkonoš můžou dopadnout i sněhové vločky. Později během odpoledne a večera může mraků místy ubývat a stejně tak přeháněk. Nejvyšší teploty budou kolem 13 stupňů, na jižní Moravě může být ojediněle až 18. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Prožíváme nedělní dopoledne, tady je Rádio Český impuls. Jako první nás teď v této hodině potěší Dalibor Janda, 1000krát krásnější.

0: Rádio Český impuls, krásné nedělní dopoledne. Počítače řešíme v rámci našeho víkendového hlasování. Ptáme se vás, jestli šetří počítače čas nebo ne. A co se týká hlasování, tedy palce nahoru, tak si všichni myslíte, nebo většina z našich posluchačů, že počítače čas šetří. Čteme k tomu také vaše komentáře. Věrka napsala, mě doma ale určitě ne. Milan píše, v žádném případě, je to jako s umělou inteligencí, vše je obrovská odbočka a ztráta. Pavel napsal ano i ne, to si taky myslím, mám to tak 50 na 50 a Miroslava asi na počítači krátí čas v práci. No i takhle to lze. Jak to máte vy, pište na Facebook Českého impulzu.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
2: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Desátý český mejdan s impulzem. S impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října, O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: Hezké nedělní dopoledne, za malou chvíli Jana Kratochvílová, milování zasvítání, neboli dihnet ráno, znáte to, každý si to snad jednou v životě prožil. Neděle bude převážně oblačná, teď ještě sem tam se může vyskytnout nějaká mlha, opatrně na silnicích, teploty budou kolem 15 stupňů, jih Moravy prožije 18.
1: Český impuls, rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

Rádio Český impuls. Do 10. hodiny stíháme ještě spoustu českých písniček, třeba teď Petra Kotvalda, Milujem se čím dál víc, a také ladíme poslední detaily na zprávy v 10. Přineseme nejnovější informace z domova i ze světa. Rádio Český impuls, krásnou neděli, děkujeme, že jste s námi.

0: Pěkný den. Spolu s komunálními a senátními volbami se konala také místní referenda. Nejčastěji lidé rozhodovali o možné výstavbě větrných elektráren, a to hned v 21 případech.
1: Větrné elektrárny odmítli lidé třeba v obci Mikuleč na Svitavsku, Kožlanech, na Plzeňsku nebo Starých Hřminovech na Bruntálsku. Naopak podporu větrníky získali u Dětřichova na Svitavsku. Referendum měli také obyvatelé Hrádku na Královéhradecku. Lidé se tam vyslovili pro převzetí kostela svatého Jiří obcí od římskokatolické církve. V Litultovicích na Opavsku odmítli rozšíření těžby v kamenolomu v místní části Luhy.
0: Policie na Slovensku posiluje hlídky u škol. Někteří policisté budou v uniformách, další v civilním oblečení. Cílem je otestovat schopnost policistů rychle zasáhnout, ale také posílit pocit bezpečí mezi žáky, učiteli a rodiči.
2: Slovenská polícia takto reaguje na tragické útoky na školách v Staškove a Poľsku. Chce preveriť pripravenosť na podobné krízové situácie, čiže ako rýchlo a účinne dokáže reagovať na potenciálne bezpečnostné hrozby a či sú prijaté postupy dostatočne funkčné aj v reálnych podmienkach. Zvýšená prítomnosť policajtov má aj preventívny význam. Hliadky majú prispieť k tomu, aby sa žiaci, učitelia i rodičia cítili v okolí škôl bezpečnejšie.
0: Mezi oběťmi útoku na letiště v Riádu jsou občané několika zemí. Při včerejším úderu na mezinárodní letiště v saúdsko-arabské metropoli zemřelo nejméně 12 lidí a dalších 309 osob utrpělo zranění. Někteří lidé jsou v kritickém stavu. Podle agentur o tom informoval v noci saúdský úřad pro civilní letectví. Ten později na síti X uvedl, že mezi oběťmi jsou 4 saúdsko-arabští občané, 2 občané Bangladéše, Palestinec, Egypťan, Jordánec, Syřan, Súdánec a Američan. Letiště je po útoku uzavřené. Koalice vedená Riádem z útoku viní jemenské povstalce z řad Husíů. Podle agentury AP šlo o nejkrvavější útok v zemích Perského zálivu od začátku války s Íránem, kterou Spojené státy a Izrael zahájily na konci února. Na českém kontě přibyl plavecký úspěch. Znakař Jan Čejka se na světovém poháru v krátkém bazénu v Taškentu podruhé probojoval na stupně vítězů. Na páteční bronz z dvoustovky navázal dalším třetím místem na poloviční trati. Dnes čekáme proměnlivou, převážně zvětšenou oblačnost. Objeví se přehánky, hlavně v Čechách. Na hřebeny Krkonoš můžou dorazit i sněhové vločky. Později odpoledne a večer budou přehánky, oblačnost ubývat. Nejčastěji naměříme do 15 stupňů. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Rádio Český impuls, krásné nedělní dopoledne, tady je Petra Janů, moje malá premiéra.

0: ztratí. Posloucháte Český impuls.
1: My čekali jaro a zatím přišel mráz. Tak strašlivou zimu nepoznal nikdo z nás. Z těžkých černých mraků se stále sypal sníh. A vánice sílí v porivech ledových. Schýší dřevo mizí a mouka ubývá. Do sýpek se raději

večer, to už jsem skoro spal, když vystrašený soused na okno zaklepal. Můj chlapec doma leží, v horečkách vyvádí. Já do města bych zajel, doktor snad poradí. Půjčil jsem mu koně, a když sedlo zapínal, dříve než se rozjel, jsem ho ještě varoval. Nejezdi naší zkratkou, je tam velký sráz, a v téhleté bouři tam snadno zlámeš vás, tak neriskuj. Na to chmurné ráno dnes nerad vzpomínám, na tu hroznou chvíli, když kůň se vrátil sám. Trvalo to dlouho, než se vítr utišil. Na sněhové pláně si každý pospíšil. Jeli jsme tou zkratkou až k místu, které znám, kterým bych té noci nejel ani sám. Pak ho někdo spatřil, jak leží pod srázem, krev nám tuhla v žilách, nad tím obrazem já klobouk sněl. Nikdy ten, kdo spěchá, se domů nevrací.

Dnes na Českém impulzu od 19 hodin uslyšíte náš hudební speciál country, folk a trampské písničky. Poslouchejte v 7 hodin večer a v 16.00 začíná výběr těch nejlepších scének z vysílání, a to našeho kolegy Alexandra Hemaly. Miroslav Donutil, ten bude vyprávět o tom, jak umí a neumí lyžovat. Uslyšíme i Felixa Holzmana. A teď už za další českou písničkou Jiří Korn, Robinson.

0: Rádio Český impuls. Hrajeme na chytrém telefonu.
1: Telegram s adresou svět.

0: za okamžik Zlata Adamovská bude zpívat písničku ze seriálu Hříchy pro Pátera Noxe. To si užijeme, předtím ještě vycestujeme, pořád máme Česko rádi. Teď vám dáme tip, kam vyrazit s dětmi, co mají rádi koně.
1: Máme Česko rádi.
2: Obec Lipchavy leží uprostřed mezi městy Ústí nad Orlicí a Rychnov nad Kněžnou. Svou rozlohou je to ves malá, o to víc v ní ale najdeme zajímavostí. Některé z nich nám představí Mirek Tausik z Klubu českých turistů.
3: Dobrý den, památky samozřejmě představím, ale nejdřív bychom si něco měli říct o historii obce. Například první písemné pramety datujeme do 13. století. Obec tehdy vznikla spojením dvou částí, horní a dolní. V údolí si dělí potok, který se pak vlévá do Tiché Orlice. Mezi ty nejkrásnější památky patří empírový kostel svatého Mikuláše a stará tvrz ze 16. století. A k vzácným unikátům patří také barokní sousoší svatého Vojtěcha, Mikuláše a Jana Nepomuckého.
2: Mirku, a co kdybych si chtěla zasportovat?
3: Hanko, to záleží, jestli máte ráda zvířata. Můžou to být třeba koně?
2: A koně ty já přímo miluju.
3: Výborně, v obci se totiž nachází opravdový ranč. Ať už jste zkušený jezdec nebo teprve začátečník, můžete si tady půjčit koně a projet se po rozlehlých pastvinách a loukách.
2: No a kdo dává přednost jinému sportu, ať si vezme sebou kola. Lipchavy totiž protíná velmi příjemná cyklostezka. Po ní můžete dorazit až do sousedního Polska. Cestou je možné zavítat i do Letohradu nebo Žamberku. Hana Kracíková, máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls, Vládě a Roš s vámi, hezké nedělní dopoledne. Je tady další hudební dvojice, písničky o krásných ženách nás čekají teď. Obstará je kapela Olympic a jako první Karel Kahovec. Hezké dopoledne.
1: Hudební dvojice
2: a NEP, dva jsou víc než jeden.

0: Český impuls. Zprávy v 11.
1: Hezký den. Hlasy v komunálních volbách jsou sečtené. Poslední výsledky statistici převzali asi před 4 hodinami z Prahy 5. O definitivním výsledku voleb rozhodne až státní volební komise, která projedná a schválí volební výsledky až zítra. Už teď ale můžeme říct, že v řadě především větších měst přišlo o silnou pozici hnutí ANO. Jedinou výjimku mezi hlavními městy krajů tvoří Plzeň, kde si hnutí Andreje Babiše připsalo 5 procentních bodů navíc. V ostatních centrech regionu ale o procenta přišly. Hnutí ANO přišlo i o svou baštu v Ústí nad Labem, kde se proti ním postavila široká kandidátka Jedno Ústí. V celém Česku dostali nejvíc zastupitelů lidovci. Na druhém místě je hnutí STAN a třetí ODS. Pomyslnou bramborovou medaili za 4. místo získalo hnutí ANO. Všechny velké celostátní strany si ale v počtu obecních zastupitelů pohoršily. Přesvědčit se o tom můžete třeba na zpravodajském portálu iDnes.cz, kde najdete přehlednit i třeba výsledky z vaší obce. Dnes se běží Velká Pardubická. Je to sportovní událost s nejdelší sportovní tradicí v Česku. Na start 136. ročníku se postaví jediná žena, 22-letá Lenka Neprašová, s nejstarším koněm startovní listiny Sakamirem. Tenhle hnědák vyhrál slavný závod už před 3 lety. Žokejka Lenka Neprašová nám řekla, že se na Velkou Pardubickou moc těší.
2: Je to trošku usměvné, no. Nejmladší jezdec a nejstarší koník, ale snad nám to sedne a hlavně, aby jsme si to užili všichni, jak Sakamira, tak já, tak i zbytek pole, a aby jsme všichni byli zdraví v cíli. To je asi pro mě nejdůležitější.
1: Koně musí dnes na Velké Pardubické překonat celkem 31 překážek, včetně jednoho z nejtěžších skoků na světě, Taxisova příkopu. Golfistka Sára Kousková boduje v Soulu. Díky skvělému závěrečnému kolu obsadila 2. místo na turnaji Ladies European Tour. Česká golfová jednička tak vyrovnala svůj nejlepší letošní výsledek. Toho 27-letá Kousková dosáhla na srpnovém Irish Open. Střelec v americké Pensylvánii zabil 8 lidí ve městě Erie. Mezi oběťmi jsou také 2 děti a těhotná žena. O páteční střelbě informuje agentura AP. Podezřelý se podle všeho zastřelil. Policisté na místo vyjeli poté, co svědci viděli muže střílet z krátké palné zbraně před domem a následně vejít dovnitř. Dnes čekáme na obloze hlavně mraky, ty přinesou i přehánky, hlavně v Čechách. Na hřebenech Krkonoš mohou být i sněhové. Později odpoledne a večer má ubývat mraků i přeháněk a naměříme maximálně 15 stupňů. Na jižní Moravě ojediněle ukáže teploměr až 18. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Tolik zprávy v 11 hodin, je připravena první písnička po 11. Zpívat bude Hana Zagorová. Já jsem Ludvík Pospíšil a přeju krásné dopoledne.

0: Legendární trojka na českém Impulzu, triky a pověry. No a za chvíli už Viktor Sodoma. Haló, děťátko, hrajeme vám české písničky 60. až 80. let celý den. Umí Miroslav Donutil lyžovat? Pan Mirek odpoledne prozradí. Bude to tady na českém Impulzu. A to přesně ve 16:45. Od 4 hodin vám na českém Impulzu nabízíme výběr toho nejlepšího z vysílání Alexandra Hemaly, tedy scénky a vtipy.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
2: Desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj. Olympik. Lucie Vondráčková. MiG-21. Činasky. A speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: Nedělní program Českého impulzu, Petr Kotvac, Tanda Hložek připraveni, za chvíli sen můj a Lízin, hned po 11:30. No a taky pro vás máme víkendové hlasování, tentokrát se díváme k počítačům. Určitě mi dáte za pravdu, že počítače jsou šikovné, umí vyřešit spoustu věcí a to velmi rychle, no a taky dokážou pořádně zdržovat, protože na počítačích je spousta videí, fotek, zajímavých článků. No a teď ta otázka, šetří počítači čas, ano nebo ne? Hlasujte na Facebooku Českého impulzu a nebo nám napište WhatsAppkou na číslo 734 787 980. Jak to vidíte vy? Šetří počítače čas?
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: cestou, ne cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Auta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Ivonu Přenosilová právě dospívala na českém Impulzu. Za chvíli Karel Zich, Není všechno paráda. Písnička Impulzovic krabičky, takže i s komentářem. A o ten tentokrát poprosíme Dalibora Jandu. Za pár minut, 12. hodina, chystáme zprávy.
1: Dalibor Janda uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
2: V 50. letech byla v Americe móda takzvaný answer songs, čili odpovídací písně. Prostě jeden zpěvák měl hit a druhý mu na něj odpovídal. Představte si třeba, že na moji píseň Hráli jsme Kličko, ano, by třeba Ivan Bládek odpověděl hitem a my jsme na to šli rovnou. Na tenhle druh hitu prý myslel textař Michal Bukovič, když měl napsat text na jednu melodii pro Karla Zicha. Vzpomněl si, že pár let předtím napsal Zichovi písničku Je to paráda a sám sobě na ní odpověděl.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v poledne.
1: Pěkný den. Hnutí ANO je spokojené s výsledky komunálních voleb. Podle premiéra Andreje Babiše hlasování potvrdilo, že je ANO nejsilnější politickou silou v zemi na všech úrovních, kromě Senátu. Hnutí vyhrálo volby třeba v Plzni, Ostravě, Olomouci nebo Pardubicích. Oproti minulým komunálním volbám vidí Babiš jeden zásadní rozdíl.
2: V roce 2022 jsme byli v opozici, měli jsme dost času i na kampaň. No a jak už to bývá zvykem, i když to byly komunální a senátní volby, tak na stole byly hlavně celostátní témata. V první řadě samozřejmě nepravdivé.
1: Úspěšné byly podle Babiše pro ANO i senátní volby. Do druhého kola postoupilo 13 zástupců hnutí. Premiér očekává, že se proti kandidátům jeho hnutí ostatní strany spojí. Dvě obce se volební účastí blízkly. Nejvyšším číslem se mohou pyšnit obyvatelé obcí Martinice u Onšova na Pelhřimovsku a Rosička na Žďársku, kde byla téměř 100% účast. K dokonalosti chyběla v obou obcích přítomnost jediného voliče. V obci na Pelhřimovsku hlasovalo 42 z 43 voličů, v obci na Žďársku 37 z 38. Naopak nejmenší zájem projevili lidé v Zaječí na Břeclavsku, kde přišla hlasovat jen pětina voličů. S odkazem na volební webovky to píše agentura ČTK. Z obcí nad 1000 obyvatel byla nejvyšší 3/4 účast ve Skřipově na Opavsku. Cestující na železniční trati z Prahy na Benešov se musí připravit na komplikace. Některé regionální spoje se tam ode dneška zkracují. Omezení se týká konkrétně úseků mezi Pražskou Uhříněvsí a Říčany, případně Strančicemi. Mluvčí Českých drah Vanda Rajnuchová vysvětluje, že důvodem je výstavba Pražského okruhu v oblasti Říčan.
3: Při níž bylo nutné vlakový provoz přesměrovat na dočasnou přeložku tratě. Nyní po zhruba jednom roce správa železnic vrátí pravidelný provoz do původní polohy.
1: Provoz na trati mezi Prahou a Benešovem bude omezený do 3. listopadu. Aktuální informace o výlukách najdou cestující na webu Českých drah nebo v aplikaci Můj vlak. Pátrání po 12-letém chlapci má šťastný konec. Policie v Brně ho vypátrala, hoch je v pořádku. Chlapec v pátek odešel do školy a domů se nevrátil. Rodina ho do noci hledala vlastními silami, až včera se obrátila na policii. Proměnlivá převážně zvětšená oblačnost má dnes přinášet přehánky, hlavně v Čechách. Na hřebeny Krkonoš můžou dopadnout i sněhové vločky. Později během odpoledne a večera může mraků místy ubývat a stejně tak přehánek. Nejvyšší teploty budou kolem 13 stupňů, na jižní Moravě může být ojediněle až 18. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Neděle 11. října rozjíždíme odpoledne, první písnička po 12. Standa Procházka, celá škola už to ví. Já jsem Ludvík Pospíšil.

Nedělní program Českého Impulzu dospívala Hana Zagorová, máme tu 11. října a svátek dnes slaví Andrej. Za chvíli si budeme hrát Martu Kubišovou, Modlitbu pro Martu, a taky zmapujeme večerní televizi. Respektive poprosíme o to Sašu Hemalu, bude to v 12:30.

0: České písničky 60. až 80. let vám hrajeme celý den na Českém Impulzu. Hned po půl jedné Karla Gotta, Už dávno dal jsem ti klíč. No a ještě předtím si pustíme večerní televizi Maličko s náskokem.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: Dnes, dá se to tak říci, podle hlavních televizních stanic snad všude číhá napětí a drama. Gerta Schnirch, Studna či Zrádci, tomu všemu tak nějak vévodí, ale začněme pěkně po pořádku. Gerta Schnirch je výpravné drama natočené na motivy románu Kateřiny Tučkové, které by se dalo charakterizovat jako rodinné prokletí, temnější než sama válka. Gerta Schnirch vyrůstá ve smíšené rodině. Sama se pokládá za Češku, což jí vede ke konfliktům s jejím německým otcem, které vrcholí ke konci války odsunem 17-leté Gerty vyhnáním z rodného Brna. První část tohoto dramatu začíná ve 20.15 na ČT1. Dnes večer též vrcholí drama Studna. Nechci moc prozrazovat, neb je to napínavé do posledních filmových záběrů. Ale též se dozvíme, co celé této tragické události předcházelo. Více v závěrečné šesté části seriálu Studna ve 20.20 na Nově. Ale své příznivce má též napínavá hra jménem Zrádci. Její fandové si rozhodně ani dnešní pokračování nenechají ujít. Vím o nich, že jsou této hře plně oddáni. Je to o tom, že zde si nikdo nemůže být jistý tím, zda jeho soused mluví či nemluví pravdu. Více už ve 20.15 na Primě. Hezký nedělní večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rychle hraje Český impuls.
1: Knihách vázaných kůži. Kouzel je víc než dost.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý

do naší ulice, auta a popílek, přiletěl motýlek, 17 let, pestřejší zbarvení, tak hezkých pár křidílek, ještě jsem neviděl, já ani svět. Všem klukům z ulice oči jen svítily, motýlka chytali snílci i rváči, s každým z nich poseděl, dál letěl za chvíli.

Tam z naší ulice auta a popílek odletěl motýlek 18 let. Bylo nám do smutku pro těch pár křídel.

0: Nedělní poledne na Českém impulzu, za chvíli 13. hodina, Lenka Hluzová s vámi bude celé odpoledne, já Ludvík Pospíšil vám popřeju krásný zbytek víkendu. No a ještě dvě písničky, které něco lepí k sobě. Věra Špinarová bude zpívat Meteor lásky a Ladislav Štajdl Dva kohoutky. No a nebudu nic zastírat, tím pojítkem je rok vzniku 1981. Naslyšenou.
1: Hudební dvojice
2: aneb 1+1.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na chytrém telefonu.
2: Jste připravena, slečno?
3: Ano, maestro.
2: Soustřeďte se. Uvolnit.

0: snad říct,
1: a tak,
0: že vy jste talent.

0: Skvěle. Tak přijdete zase pozítří, slečno.
1: Ne, maestro.
0: Tak ve středu.
1: Ne, maestro.
0: Ale proč? Chcete snad zahodit svůj talent?
1: Ne, maestro.
0: Tak proč? Proč nepřijdete?

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 13.
1: Pěkný den. Polskem otřásá slovo atentát. Polská policie získala totiž informace o možném atentátu na premiéra Tuska a vicepremiéra a ministra obrany Kosiniaka Kamiše. Ministři vnitra a pro koordinaci tajných služeb proto nařídili zavést odpovídající opatření. Mluvčí rezortu vnitra to oznámila na sociální síti X. Kvůli situaci probíhá porada s účastí zástupců ministerstva vnitra, polské policie a ochrany ústavních činitelů přímo v protiteroristickém centru polské kontrarozvědky. O hrozbě útoku na premiéra a vicepremiéra zatím podle polských médií nejsou známé další podrobnosti. Agentura Reuters upozorňuje, že oznámení přichází v době, kdy jsou polské úřady ve stavu vysoké pohotovosti kvůli vlně násilí ve školách. Ta si ve čtvrtek vyžádala život školnice. Opoziční strany si pochvalují výsledky komunálních a senátních voleb. Předseda ODS Martin Kupka je spokojený, jak v hlasování do dolní komory parlamentu dopadli straničtí kandidáti. Do druhého kola postoupilo 9 kandidátů ODS. Podle Kupky senát zůstane protiváhou proti současné vládní koalici.
2: Znamená to, že senát v tomto případě nepochybně zachová většinu současných opozičních stran. A chci říct za vlastně všechny opoziční strany, že je to důležitá zpráva, aby senát dál fungoval jako pojistka demokracie.
1: Na tiskové konferenci zářil nadšením také předseda starostů Vít Rakušan. Hnutí vyhrálo v Praze, v koalici s lidovci i v Brně. Rakušan je rád, že se starostům podařilo proniknout do radnic všech velikostí.
3: Suma sumárum se ukazuje, že nestrácíme venkov. I tam vedle KDU, ČSL a nezávislých sdružení patříme k těm nejúspěšnějším a povedlo se nám jako našemu hnutí prorůst i do těch vyšších pater politiky a do těch větších měst.
1: V prvním kole senátních voleb uspěl třeba také předseda lidovců a jihomoravský hejtman Jan Grolich. Na Vyškovsku získal přes 50% hlasů. V prvním kole obhájil senátorský mandát také na Strakonicku Tomáš Fiala. Před 6 lety byl zvolený v barvách ODS, tentokrát za naše Česko. Severní Nepál zasáhla další ničivá blesková povodeň. Ta v oblasti smetla domy a další stavby. Obyvatelé se museli evakuovat. Informuje o tom agentura AP, podle které v tuto chvíli nejsou hlášené oběti. Dnes čekáme proměnlivou převážně zvětšenou oblačnost, objeví se přehánky, hlavně v Čechách. Na hřebeny Krkonoš můžou dorazit i sněhové vločky. Později odpoledne a večer budou přehánky i oblačnost ubývat. Nejčastěji naměříme do 15 stupňů. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Jsou 3 minuty po 13. hodině. Zprávy jsou za námi. Od mikrofonu vás zdraví Lenka Haluzová. Budu s váma dneska celé odpoledne. A hodinu nám otevírá Petra Janů písničkou Říkej mi. Hezký poslech.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeju vám krásnou neděli. Právě dozněla písnička Já už jdu od Františka Ringočecha. A za chvilku budeme cestovat s Jirkou Kolbabou. A ten nám poví, co turisté nikdy nesmějí udělat na Tahiti. Poslouchejte jeho vyprávění varování za nějakých 15 minut a předtím si užijte třeba Zelené pláně od Josefa Zimy.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: Desátý Český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října, O2 Arena. Jubilejní 10. Český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

až se domů z větrných stran dá, že jen pro ní voní

0: Nedělní odpoledne s datem 11. října posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Hrajeme vám rádi a jenom to nejlepší, co máme z let 60. až 80. a v následujícím hudebním bloku to bude třeba písnička Máme si co říct od Jitky Zelenkové. Teď ale do světa vydáváme se na největší ostrov francouzské Polynésie, tedy na Tahiti.
1: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
2: Tahiti je zajímavé místo planety už třeba jenom proto, že se těmto ostrovům říká také společenské ostrovy. Jak jsem se před několika okamžiky dozvěděl od Jirky Kolbaby, je třeba nějak speciálně akcentovat společenské chování právě na Tahiti.

0: Jak ten pozdrav zní, můžeš poradit českým cestovatelům, kteří by se rádi vydali na Tahiti a neporušili nějaké konvence místní?
1: Ano, je to to kouzelné slovo, které má mnoho pacifických jazyků. Známe určitě aloha na Havaji a tady tím slovem je ia orana. Všechno to pozitivní, co chceš do toho dát, do toho pozdravu. Ahoj, dobrý den, rád tě vidím, někdy dokonce i mám tě rád.
0: Je nějaký úkon, kterým to lidově řečeno všechno poděláme na Tahiti, když tam přijedeme? Něco konkrétního, čím si to prostě u Tahitianů rozlijeme, když to uděláme?
1: Tak když se třeba navštívíme v domácnosti, tak si máme zout boty. Jestliže je nezujeme, tak bychom je mohli svým způsobem urazit. A potom ještě jedna dobrá rada pro každého, kdo tam přijede. Zapamatujme si, že když se zdravíme se ženou, tak políbíme na obě tváře, jenom přiložíme tváře, tedy na tváře, a když se zdravíme s mužem, tak je to vždycky velmi důležité, potřeseme si pravici.
0: Tolik cestovatel Jirka Kolbaba a Honza Benešovský.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Písnička Já od kapely Olympic právě dozněla na Českém impulzu a pro vás už je nachystaná hudební dvojice. Budou to vozy v českých písničkách. Zazní Ten vůz už jel od Marie Rotrové a jako první Toulavej vůz od Karla Hály. Nahrávce Toulavej vůz je totiž dneska 55 let.
1: Hudební dvojice
2: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

0: Radio Český impuls. Zprávy ve 14.
1: Pěkné odpoledne. Češi se ve volbách postavili proti větrníkům. Odmítli je hned ve 20 z 21 místních referend. Výjimkou je Dětřichov na Svitavsku, kde obyvatelé souhlasili, aby obec dál jednala o výstavbě větrného parku. Podle předsedy Komory obnovitelných zdrojů Štěpána Chalupy se kolem větrných elektráren objevuje celá řada zavádějících informací. Odpůrci kritizují třeba jejich velikost. Chalupa nám ale vysvětlil, že díky vyššímu umístění generátorů je výroba elektřiny tiší a efektivnější.
2: Když postavíme větrnou elektrárnu, která bude být třeba 270 metrů v tom nejvyšším bodě, tak vyrobí zhruba 2,5 až 3krát víc elektřiny, než ta vysoká třeba necelých 200 metrů. Vidět budou obě skoro stejně, ale pokud budeme chtít vyrobit stejné množství elektřiny, tak budeme muset instalovat více elektráren.
1: Větrné elektrárny odmítly například obyvatelé Bystré nad Jezerou na Semilsku, Kožlan a Žihle na Plzeňsku, Měčína na Klatovsku nebo Šebířova na Táborsku. Do druhého kola letošních senátních voleb postoupilo 11 žen. Je to o 6 víc než při poslední obměně horní komory před 2 lety. Oproti roku 2020 je to víc o 5. Senátorský mandát z té doby letos obhajují ve volebním finále Adéla Sucharda Šípová z klubu SEN 21 a Pirátů na Kladensku a Helena Pešatová z klubu Starostů na Frýdecko-Místecku. Zvolení kterékoliv z kandidujících žen letos jisté není. Čistě ženské finále nás totiž nečeká ani jedno. Od krušnohorské nemocnice začaly připomínat očkování proti chřipce. Doporučují ho především starším pacientům.
3: Vakcína je pro seniory zdarma, platí zdravotní pojišťovna. Potřeba je ale objednat se předem, třeba v očkovacím centru kadaňské nemocnice nebo u lékařů ve Varech. Postupně začnou očkování nabízet také ordinace praktiků, a to do konce listopadu, než začne chřipková sezóna. Běžné zájemce vychází očkování na 600 až 1300 korun.
1: Papež Lev 14. musí pod kudlu. Podle agentury AP dnes oznámil, že v nejbližších dnech podstoupí operaci k odstranění plicního uzlu. Ten mu lékaři zjistili při prohlídce. Papež uvedl, že nález je ohraničený a podařilo se ho odhalit v raném stádiu. Dodal, že operace je naplánovaná na nejbližší dny. 71letý papež o chystané operaci promluvil během svého požehnání. Žádné další podrobnosti Vatikán nezdělil. Zítra čekáme na obloze sluníčko i mraky, výjimečně se vyskytnou slabší přeháňky. Ve vyšších polohách může na horách i zasněžit. Naměříme do 15 stupňů, na jihu Moravy bude až 17. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Pěkné nedělní odpoledne přeju. Právě ve 2 hodiny jsou za námi, s vámi je Lenka Haluzová a hodinou otevře Michal David svým hitem Non-stop. Hezký poslech.

Dobrou neděli. Na Českém impulzu právě dozněla písnička Nech brouka žít od Juraje Kukury. K nedělnímu odpoledni, tak jak je naším dobrým zvykem, připojíme i tip na hezký výlet. Kam vyrazit s dětmi, které mají rády koně? Do východu českých Lipchav. Víc už za chvíli v pořadu Máme Česko rádi. A předtím ještě několik písniček. Jedna z nich bude Milord od Hany Hegerové.

když potkala jsem vás. Byl večer mlhavý, já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. Vrak láno šedivým, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečnu pod paží. Můj Bože, krásnou tak.

slyšíte, je beat. Když odjel noční vlak, ta slyšná jela s ním. A to, co bylo pak, i to já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla vzít. To všechno dobře znám. Ten prázdný, pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž. A žijte.

Vy pláčete, pane? To ne, to já nechtěla, to ne. Sedněte si ke mně, napíjte se, pak vám bude líp, pak líp, líp, líp.

Šel včera městem muž a šel po hlavní třídě. Šel včera městem muž a já ho z okna viděl. Na flétnu chorál hrál, znělo to jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, to je on. To je on. Vyběhl jsem do ulic jen v noční košili. V odpadcích z popelnic krysy se honily. A v teplých postelích lásky i nelásky tiše se vrtěly rodinné obrázky a já chtěl odpověď na svoje otázky.

Dohnal jsem toho muže a chytl za kabát. Měl kabát z hadí kůže, šel z něho divný chlad. A on se otočil a oči plné vran a jizvy u očí celý byl pobodán. A já jsem náhle věděl, kdo je onen pán. Onen pán. Celý se strachem chvěl, když jsem tak k němu došel. A v ústech flé.

šel včera městem muž, podobný obchodník. Šel, ale nejde už, krev skápla na chodník. Já jeho flétnu vzal a zněla jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, já jsem on.

0: Krásnou neděli, s datem 11. října vám přeju. Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života, kde hrajeme jen to nejlepší z let 60. až 80. Za chvíli Karel Zich bude zpívat písničku Kola pop music se točí dál, ale ještě než roztočíme Kola pop music, tak rozhýbáme naše nohy. Jdeme na výlet, vydáme se na východ Čech do obce Lipchavy, kde si přijdou na své například milovníci koní.
1: Máme Česko rádi.
2: Obec Lipchavy leží uprostřed mezi městy Ústí nad Orlicí a Rychnov nad Kněžnou. Svou rozlohou je to ves malá, o to víc v ní ale najdeme zajímavostí. Některé z nich nám představí Mirek Tausik z klubu českých turistů.
3: Dobrý den, památky samozřejmě představím, ale nejdřív bychom si něco měli říct o historii obce. Například první písemné pramety datujeme do 13. století. Obec tehdy vznikla spojením dvou částí, horní a dolní. V údolí si dělí potok, který se pak vlévá do Tiché Orlice. Mezi ty nejkrásnější památky patří empírový kostel svatého Mikuláše a stará tvrz ze 16. století. A k vzácným unikátům patří také barokní sousoší svatého Vojtěcha, Mikuláše a Jana Nepomuckého.
2: Mirku, a co kdybych si chtěla zasportovat?
3: Hanko, to záleží, jestli máte ráda zvířata. Můžou to být třeba koně?
2: A koně ty já přímo miluju.
3: Výborně, v obci se totiž nachází opravdový ranč. Ať už jste zkušený jezdec nebo teprve začátečník, můžete si tady půjčit koně a projet se po rozlehlých pastvinách a loukách.
2: No a kdo dává přednost jinému sportu, ať si vezme sebou kola. Lipchavy totiž protíná velmi příjemná cyklostezka. Po ní můžete dorazit až do sousedního Polska. Cestou je možné zavítat i do Letohradu nebo Žamberku. A na Kracíková máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost.

0: I takhle hraje Český impuls. Hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Já sám, když tíhle hýčkám, jsou nesmělé.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Kubišová právě dospívala na českém impulzu písničku Magdaléna. Přeju vám krásné nedělní odpoledne. Blíží se nám 15. hodina, ale před zprávami si ještě budeme hrát a připravená už je pro vás i impulzovic krabička. Vybíral Palo Habera a vybral si hit kapely Žentour Všechno bude fajn. Ať se vám hezky poslouchá.
1: Palo Habera uvádí písničky z impulzovic krabičky.
2: Žentour to byla na konci 80. rokov spriatelená kapela týmu. Prežili sme s nimi kopec spoločných akcií práve v dobe, keď natáčali takéto pesničky ako Všechno bude fajn. Máme kopec spoločných spomienok, skrátka vtedy bolo všechno fajn. Rozumeli sme si nielen ako muzikanti, ale ako ľudia. A to trvá, myslím, že aj dodnes, aj keď ten Žentour už vlastne neexistuje. Všechno bude fajn je pesnička, ktorú ja osobne budem mať spojenú navždy s tou našou slávnou dobou. No a tiež mimochodom neprestávam obdivovať verše, napríklad, jak si tak pouštím plyn a niekto zazvoní. Geniálne.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 15.
1: Hezké odpoledne u zpráv přeje Honza Varga. Navždy utichl český hlas Harrisona Forda. V 79 letech zemřel herec a dabér Jiří Štěpnička. Svého kolegu z Ameriky si střihl třeba ve filmech o Indianu Jonesovi.
2: Pášaj, mein Herr. Letenku, prosím.
3: Vás? Neměl letenku.
4: Jiří Štěpnička patřil ke generaci dabérů, kterou vychoval třeba legendární František Filipovský. Od roku 1975 získával cenné zkušenosti v Pražském národním divadle. Do vínku mu taky dala několikrát jeho maminka, taky herečka Jiřina Štěpničková.
5: Říká to, víš, v národním divadle se musí mluvit tak, aby šepot byl slyšet až na druhou galerii. A to jsem se učil dlouho.
4: Štěpnička propůjčil svůj hlas i Michaelu Douglasovi, Stevenu Segalovi nebo Gerardu Depardieu. A to třeba v Asterix a Obelixovi.
6: Poslouchej ty nahoře, co no, máš na hlavě, bobkovej list! Natoč se!
7: To je přece Julius, starý dobrý Julius!
6: Kde máš vojsko?
4: Herec Jiří Štěpnička zemřel v 79 letech. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
1: Více než 200 000 českých řidičů vyprší do konce roku platnost průkazu. Na úřad už ale kvůli výměně nikdo nemusí. O nový doklad je možné požádat až 3 měsíce předem online přes portál dopravy, který sám využije fotku i podpis ze státních registrů. Hotový průkaz si pak motoristé vyzvednou zdarma na vybraném úřadě nebo si ho za stovku nechají poslat přímo do výdejního boxu. Nejvíce výměn čeká šoféry nad 61 let a z regionů vede Středočeský kraj, následovaný Prahou, zatímco nejméně práce budou mít v Karlovarském kraji. V budoucnu by navíc fronty mohly prořídnout ještě víc. Ministerstvo dopravy chystá novelu, která od července 2027 plánuje prodloužit platnost nově vydaných řidičáků pro motorky a osobní auta z 10 na 15 let a portál dopravy brzy přidá i automatické hlídání termínů a online převody vozidel. Polskému premiérovi a vicepremiérovi hrozí atentát. Úřady proto okamžitě zpřísnily bezpečnostní opatření kolem Donalda Tuska a ministra obrany Vladislava Košňáka-Kamiše. Policie získala informace o chystaném útoku v neděli dopoledne, na což ministři vnitra a tajných služeb svolali mimořádnou poradu přímo do protiteroristického centra kontrarozvědky. Jednání se účastní zástupci policie i ochrany ústavních činitelů. Podrobnosti o samotné hrozbě zatím nejsou známé. Zpráva navíc přichází ve chvíli, kdy v Polsku panuje napětí a zvýšená pohotovost kvůli vlně násilí na školách, kde ve čtvrtek zemřela třeba školnice. Zítra bude polojasno až oblačno, ráno a dopoledne i jasno. Výjimečně se vyskytnou slabší přehánky, zejména na horách. Naměříme 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy až 17. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
8: Právě v 15 hodin jsou za námi, děkujeme za ně do redakce zpravodajství. Já jsem Lenka Haluzová a budu vám celé nedělní odpoledne hrát ty největší české a slovenské hity 60. až 80. let. Hodinu nám otevírá Jana Kratochvílová písničkou Stínu kapradiny. Hezký poslech.

0: hlavě skoč jen tak právě rozněla. Krásnou neděli vám přeju, vy posloucháte Český impuls rádio pro radost ze života. Pokračuje naše víkendové hlašování. Počítače umí udělat miliony operací za sekundu. Zároveň ale nabízejí miliony fotek a taky videí pro lelkování. Myslíte si, že počítače tedy šetří čas? Hlasujte v naší anketě na Facebooku na adrese www.facebook.com/Český impuls anebo WhatsAppkou na čísle 734 787 981. Teď pro vás bude zpívat Ladislav Štajdl písničku Mží ti do vlasů.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva Crema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Desátý Český mejdan s impulzem jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. Český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: Krásnou neděli s datem 11. října vám přeju z Českého impulzu. Hrajeme vám rádi a jen to nejlepší, co máme z let 60. až 80. a připravujeme pro vás i hudební dvojici. Budou to písničky o krásných ženách. Jednu bude zpívat kapela Olympic a tu druhou Karel Kahovec. Jaké dvě to budou, tak na to si chvíli ještě počkejte a předtím si užijte třeba Petra Habku, On je náš pán.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Sny o tygří lady od Arnošta Pátka právě dozněla na Českém impulzu. A pro vás už je nachystaná hudební dvojice. Budou to písničky o krásných ženách. Zazní Krásná neznámá od kapely Olympic a jako první Nejkrásnější dívce od Karla Kahovce. Ať se vám hezky poslouchá.
1: Hudební dvojice
2: a neb ve dvou se to líp táhne.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 16.
1: Hezké odpoledne, u zpráv přeje Honza Varga. SPD hledá příčiny volebního debaklu. Vládní hnutí získalo v obecních volbách 166 mandátů. Oproti roku 2022 ztratilo v zastupitelstvech přes 300 křesel. Místopředseda SPD Radim Fiala prohlásil, že to nemůže označit za úspěch. Hnutí podle něj svolá celostátní konferenci, která bude výsledky hodnotit a vedení se na ní bude zpovídat. Fiala v CNN Prima News řekl, že nedokázali svá celostátní témata přenést na komunální úroveň.
2: Kde akcentujeme hlavně migraci, kde akcentujeme vztah k Evropské unii, ke Green Dealu a k těmto věcem. A nepodařilo se nám to dostatečně přetavit právě i jako témata, která by byla součástí těch komunálních voleb. Nedokázali jsme to tam přenést, nedokázali jsme to podle mě dobře vysvětlit.
1: Nejvíc zastupitelů získali ze stran a hnutí Lidovci, druhé bylo v počtu mandátů podle navrhujících stran hnutí STAN a třetího ODS. Výplaty českých starostů se letos pohybují od 58 tisíc až po více než 166 tisíc korun hrubého měsíčně. Výsledná suma závisí na tom, jestli funkci vykonávají na plný úvazek a především na velikosti obce. Zatímco v té nejmenší do 300 obyvatel bere uvolněný starosta přes 58 tisíc, ve městech nad 200 tisíc lidí dosahuje primátorská odměna více než 166 tisíc korun, čímž snadno překoná i základní plat poslance nebo senátora. Úplný vrchol žebříčku drží pražský primátor s bezmála 200 000 korunami měsíčně, což za rok dělá přes 2,3 milionu hrubého. Naopak řadoví neuvolnění zastupitelé, kteří mandát dělají při práci, si přijdou jen na jednotky tisíc korun. V nejmenších obcích mají strop zhruba 1700 korun a na pražském magistrátu dosahuje zákonné maximum necelých 10 tisíc. Místní zastupitelstvo jim může schválit i částku nižší nebo vůbec žádnou. Jen pro srovnání, vrcholní politici na celostátní úrovni berou ještě více. Plat ministra přesahuje 219 tisíc a premiér pobírá téměř 309 tisíc korun měsíčně bez započtení náhrad. Na hřebenech Krkonoš napadlo až několik centimetrů sněhu. První vločky zaznamenala měřící stanice na Sněžce už v 10 dopoledne a díky teplotám pod nulou se tam pokrývka dočasně udrží. Meteorologické modely počítají se 2 až 3 centimetry. Přeháňky mají v Krkonoších pokračovat po celý den i zítra, kdy se slabší sněžení může ukázat také v nejvyšších polohách Jeseníků nebo Beskyd. Zimní idyla ale dlouho nepotrvá, protože se začne postupně oteplovat a pro hřebeny nejvyšších českých hor navíc nejde o žádnou premiéru. Poprvé v této sezóně tam sněžilo už 24. září. Zítra čekáme převážně polojasno až oblačno, ráno a dopoledne ale může být sluníčka více. Výjimečně se vyskytnou během dne slabší přehánky, zejména na horách. Naměříme 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy až 17. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Krásnou neděli, je krátce po 16. hodině. Zprávy jsou za námi a před námi je hodina plná zábavy v podobě těch nejlepších scének, co jsme vybrali z minulého týdne. Předtím ale trocha muziky, první písnička, kterou vám po 16. hodině pouštím, je Satelit od Petra Kotvalda.

0: Právě dozněla písnička Na cestě od Babiho Daňka. Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Mám pro vás scénku. Myslíte si, že umí Miroslav Donutil lyžovat? To divákům prozradil na představení. Ptejte se mě, na co chcete.
1: To jsou samý poťouchlý dotazy. No, já lyžovat neumím, nikdy jsem to neuměl. Já jsem na zimní sporty nikdy nebyl. Já jsem byl na letní sporty, míčové hry, to mě bavilo. V létě jsem byl docela, to bylo dobrý, ale v zimě katastrofa. Já jsem nikdy neměl pořádný zimní vybavení, místo bruslí značky Kanada jsem měl ventokličky, takový ty dotahovačky, že jo. Vždycky, když někdo zazvonil, jdeš bruslit, tak už jsem ho nenáviděl. Jsem si říkal, přijdu na hřiště, tam přeťapu to hřiště zleva doprava a všichni se budou lohčit, jo. Tak to mě rozčilovalo hrozně a lyže jsem vůbec neměl, potom jsem jednou měl platonickou lásku na škole a ta se to nikdy nedozvěděla a já jsem kvůli ní absolvoval svůj první a taky poslední lyžařský zájezd. Naši mě koupili dvě krásné modré dřevěné lyže a já jsem jel. Přijeli jsme tam už první den to bylo potupný, protože nás rozdělili. Všechny, že jo. Mě neomylně zařadili do třetího družstva, do těch blbů, jak se na místě učí obracet. To jsem dělal celý ten turnus. A sledoval jsem, jak v prvním družstvu ta moje vyvolená jezdí plavnýma kristiánkama ty svahy. Já jsem si říkal, hochu, jestli ji chceš získat, musíš nahoru a získat ji tím způsobem, že to sjedeš. No tak jsem využil momentu, kdy to první družstvo sjelo z toho svahu, tam jsem se vyškrábal nahoru, nevím, jak se mi to povedlo, tam jsem se odrazil a jel jsem dolů, teda pohyboval se směrem dolů. A ten profesor, který vedl to první družstvo, když uviděl, kdo jede, tak se vyděsil a řval na mě, plužit pro boha, plužit. A já jsem mu rozuměl, zúžit. Zúžit. No tak myslel jsem si, že jedu široce, že jo. A ona to nebyla tak úplně nepravda. Já jsem byl důsledným propagátorem kakáč stylu. Tak jsem ty nohy podle jeho pokynu přirazil k sobě a šusem jsem to hrnul dolů. To byl velmi prudkej svah, já jel tak 195. Tam, kdyby trénoval žraldeli na tom svahu, tak já jsem kolem něho jenom prosvištěl. A teď to dole si představte, končilo zamrzlým potokem a proti svahem to vytvářelo takovou kolíbku. A já jsem přes ten zamrzlej potok přeletěl jako sakala v nejlepší formě. A narval jsem to do toho proti svahu a ozvalo se křup, křup, jak praskly ty moje dřevěňáky. A já jsem vynořil hlavu takhle ze sněhu, teď jsem se podíval na ten svah, co ona jako na to, jo? A ona nazvihla svoje sjezdařský brejle a udělala tchá! Tím jsem pro ní definitivně skončil. Potom jsem to ještě doháněl několik večerů na kytaru, ale bylo to naprosto zbytečné, už se mě to nikdy nepodařilo. Prostě jsem o ní přišel, i když ona to ani nevěděla. No takhle, když jsme tady tak jako mezi sebou, jo. Já jsem ji nedávno potkal v Brně. Zaplať pámu, že to tak dopadlo.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za chvíli nás čeká scénka na netradičním místě. Pánové Holcman a Budín se totiž setkají na hřbitově. Předtím vám ale ještě pustím několik písniček, třeba z Kořápky ořechů od Marie Rotrové.
1: Český impuls, rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Krásné nedělní odpoledne na Českém impulzu právě dozněla písnička Stáňa od Petra Spáleného. No a my jdeme na další porci zábavy. Hřbitov je místo veskrze neveselé a ovšem jenom do chvíle, než na něm zaúřaduje Felix Holzmann. František Budín potřebuje jenom malou informaci. No a jak to u tohoto dua bývá, i stručná otázka a odpověď se rozroste v několika minutový rozhovor.
1: Kdybyste byl tak laskav,
2: no, prosím.
1: Vy jste tady správce Hřbitova.
2: No tak správce se zrovna nedá říct, co bych tady zpravoval. To víte, tady se na nikom nedá moc pravit. No.
1: Tak vy jste jako hrobník, že ano?
2: No tak hrobník se taky zrovna nedá říct, to víte, hrobník už dneska není žádná pracovní kategorie, že jo? Já to tady tak trochu udržuju, no, v tom chátrání, to víte.
1: No tak to je jedno. Pane...
2: Prokouk, Josef Prokouk.
1: Prokouk, jo, tak aby jsme se dostali k věci, pane Prokouk. Já jsem doktor Vobtáhlo.
2: Doktor Vobtáhlo. Vobtáhlo, počkejte, Vobtáhlo. Nejste vy náhodou takový malej tlustej s brejlema?
1: Vidíte, že jsem štíhlý a bez brejlí.
2: No jo, to je pravda. Tak to je možný, že budete nějaký úplně jiný Vobtáhlo. No, o co vám jde, pane doktore?
1: Ale tady je hrobka rodiny Knapových, víte?
2: No tak to je pravda, ale těch Knapových je tady víc, no, víte? A takřka v každý hrobce leží nějaký jiný Knap.
1: No jo, tak to je samozřejmě, jenom že tihle Knapovi měli tady ve městě kamnářství na náměstí.
2: Jo, no tak ty jsem znal dobře, no jo, starý Knap chudák měl krásnou smrt. Ten se vám jednoho dne ráno probudil a zjistil, že už nežije.
1: Ale... To jste na omilu, pane Prokou, protože já? Starý pán Knap kamnář žije a je v domově důchodců v Libochovicích.
2: Ježe, to tak můžete tvrdit, teď má tady ve stínu pumpy hrobku.
1: Hrobku tady má, ale neleží tady.
2: No, kdyby by teda ležel, přece nepřivez někam do cizí hrobky.
1: Teď vám říkám, že v žádné hrobce neleží, protože je naživu.
2: A který chytrák vám nakukal, že je naživu?
1: Já to musím vědět, já jsem jeho zeď.
2: Zeď?
3: Zeď.
2: Počkejte, vy budete spíš jeho syn, ne?
1: Seď, já mám kamnáře Knapa dceru.
2: Dceru?
1: No vše.
2: Tak to je jiný Knap, kamnář, Knap měl jenom dva syni, dceru on neměl. A nebo jestli vy nejste ten druhý jeho syn, to je taky možný.
1: Seď, já přece musím vědět, kdo jsem, ne?
2: No jen aby kamnář Knap měl dva syny, ten jeden se oženil, brzy na to zemřel a zůstala po něm vdova.
1: No tak to je možný, tak je to nějaký jiný Knap.
2: Ale jiný Knap, žádný jiný kamnář Knap. A vy jste si teda nevzal Knapovou dceru, ale snachu, pane. Tu vdovu po mladým, ty vás oběhli teda.
1: Prosím vás, já musím vědět, koho jsem si vzal, ne?
2: No je nabí. Neměla ona dítě?
1: Moje žena?
2: No tak napovíc.
1: No dceru má.
2: No tak vidíte, že je to ta vdova.
1: Prosím vás, to je moje dcera.
2: No, ne, nemůžete, když tomu věříte, co by vám to vyvrace.
1: Já přece musím vědět, kdo je moje dcera, ne?
2: Nemůže to být vaše dcera, když otec té dcery umřel. Kdyby byste byl její otec, tak byste musel být ten umřelej syn starýho Knapa, což je velice nepravděpodobný. Kdybyste snad mohl být jedině ten druhý jeho syn, což nejspíš taky asi budete. Já jsem si napřed myslel, že jste váš bratr, ale pak jsem přišel na to, že jste to ví. No ale teď si zas myslím, že vy přece jenom budete váš bratr. Váš jinak vy byste musel být po smrti, že jo? A to ví, jak je vidět, zřejmě nejste.
1: Podívejte se, já jsem nikdy žádného bratra neměl, no.
2: Pro pohání neví, že měl bratra. Jak to, že nevíte, že jste měl bratra, škoda, že nežije, já bych vám ho ukázal. No tak přemýšlejte chvíli, třeba si vzpomenete.
1: Víte se, nebudete mě učit znát mé příbuzenstvo. Musím vědět, jestli jsem měl nebo neměl bratra.
2: Tak se no. Na to zeptejte sválně sestry starého Knapa a vašeho bratra Vodkojila, jestli jste to nebyl vy. Vy už si na to nepamatujete, co?
1: Na co?
2: No, kdo vás tenkrát Vodkojil?
1: Dovolte, to se nedá pamatovat.
2: No, tak se na to zeptejte sestry starého Knapa a vám to řekne.
1: No a co? Víte, no. Žádnou sestru nemá, ten má jenom bratra.
2: Je, bratra přece mě nebude chtít tvrdit, že váš bratr byl Vodkojený bratrem starého Knapa. Ten má sestru, pane.
1: Měl, pane Prokou, protože sestra kamnáře Knapa minulý týden zemřela.
2: Je, zemřela, vy jste dneska samá legrace. Jak mohla umřít, když sem denně chodí brečet na hrob. Ještě včera jsem ji upozornil, že brečí sice dobře, ale na cizím hrobě.
1: Dívejte se, pane Prokou, byste to nějak poplet, protože sestra kamnáře Knapa zemřela, byla spopelněna a já jsem přišel proto, jelikož chceme dát její urnu do hrobky rodiny Knapový.
2: Je, Bůh mi, koho jste zpopelnil a koho jste chce teda do hrobu. Nepak, pane, to já musím přesně vědět, co je to za popel, já tady za to ručím, že jo?
1: Počkejte, já vám mohu ukázat úmrtní list?
2: No to mě můžete ukázat hledacos, jak může být někdo zpopelnělej, kdo ještě vůbec neumřel, že jo? Jak může se někdo chodit na hrob, kdo ještě to, to je vůbec, dejte mi...
1: Prosím vás, podívejte se, tady máte úmrtní oznámení, že Marie Joudová zemřela a to vám musí stačit.
2: Pokažte, já si to s vámi přečtu. No. Oznamuje mi, že zemřela dnes naše sestra, teta, snacha, matka, babička. Prosím vás, i těm Joudovém vymřela skoro celá rodina. Jak já můžu mě, která z nich je zrovna sestra starýho Knapa? Nepak, pane, dokud mě k tomu popelu nepřenesete její fotografii, její otisky prstů a její vlastnoruční podpis, že zemřela, tak vám tu hru do hrobu nedá. Já se přece nenechám zavřít, že jo?

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 17.
1: Internetovému obchodu Rohlík.cz unikla osobní data části zákazníků a jejich komunikace za poslední půl rok. Neoprávněná osoba pronikla do interního systému zákaznické podpory a stáhla jména, e-maily, telefonní čísla, přepisy rozhovorů s operátory i virtuálním asistentem a podle způsobu kontaktu také nahrané soubory, doručovací adresy nebo obsah nákupních košíků. Únik se týká komunikace od letošního dubna do začátku října. Celkový počet zasažených klientů zatím není známý. Společnost přístup útočníka obratem zablokovala a incident nahlásila úřadům. Zákazníky zároveň varuje před možnými podvodnými zprávami nebo falešnými telefonáty, které by zneužitá data o nákupech mohly využít ke zvýšení důvěryhodnosti. A důrazně připomíná, aby neklikali na podezřelé odkazy. Herečtí kolegové vzpomínají na Jiřího Štěpničku. Dnes zesnulý dabingový Bart byl podle nich mimořádně všestranný, ať už jde o divadlo, film nebo televizní role. Prezident herecké asociace Ondřej Kepka vzpomíná hlavně na Štěpničku v dabing představitele Indiany Jonese.
2: Je to český Harrison Ford především pro mě. On zpropagoval to Harrisona Forda. To je jedna z největších ikon dabingu, si myslím vůbec, protože tak srostl s touhle postavou.
1: Štěpnička byl také významným divadelním hercem. V Pražském národním divadle zářil už od roku 1975. Dnes zemřel v 79 letech. Vítěz pražských voleb Petr Hlaváček ze Starostů avizuje zdražení MHD i rezidentního parkování. Adept na post primátora v České televizi řekl, že voliči hlasovali pro dobudování moderní metropole na základě nového metropolitního plánu, což si vyžádá i nepopulární kroky. Roční kupon na MHD by se podle něj měl z nynějších 3650 korun vrátit na dřívější úroveň 4750 korun a v budoucnu po dostavbě městského okruhu a změně legislativy počítá také se zavedením mýta pro vjezd do centra, které by neplatili tamní rezidenti. Koaliční dohodu chce mít lídr STAN hotovou během listopadu, jednat plánuje se Spolu pro Prahu, Prahou sobě i Piráty. Samotné spojenectví STAN a Spolu sice nevylučuje, upozornil ale na jeho křehkou většinu pouhých 34 křesel v 65členném zastupitelstvu. Zítra čekáme polojasno až oblačno, ráno a dopoledne může být i jasno, výjimečně se objeví slabší přehánky. Naměříme 10 až 15 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 17. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Je lehounce po 17. hodině, já vám přeju krásnou neděli. Mám pro vás připravenou písničku Hráč od kapely Turbo. Jsem Lenka Haluzová, příjemný poslech.

0: Písničku Tři čuníci právě dospíval Jarek Nohavica. Vy posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Blíží se večer. Možná byste se rádi podívali na pěkný film, tak Saša Hebala dělá za vás špinavou práci. Listuje televizním programem, za chvíli vám poví svoje tipy. Předtím ale ještě zahrajeme několik písniček, třeba Lásku ze školních let od Pavla Bobka.
1: Desátý Český mejdan s impulzem, jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG-21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října, O2 Arena. Jubilejní 10. Český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: Hezkou neděli s datem 11. října vám přeju z Českého impulzu. Připravujeme pro vás další porci těch nejlepších českých a slovenských písniček z 60. až 80. let. V následujícím hudebním bloku to bude třeba Čas je proti nám od Heleny Vondráčkové, ale teď už Alexandr Hemala a jeho televizní tipy.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: Dnes, dá se to tak říci, podle hlavních televizních stanic snad všude číhá napětí a drama. Gerta Schnirch, Studna či Zrádci, tomu všemu tak nějak vévodí, ale začněme pěkně po pořádku. Gerta Schnirch je výpravné drama natočené na motivy románu Kateřiny Tučkové, které by se dalo charakterizovat jako rodinné prokletí, temnější než sama válka. Gerta Schnirch vyrůstá ve smíšené rodině. Sama se pokládá za Češku, což jí vede ke konfliktům s jejím německým otcem, které vrcholí ke konci války odsunem 17-leté Gerty vyhnáním z rodného Brna. První část tohoto dramatu začíná ve 20.15 na ČT1. Dnes večer též vrcholí drama Studna. Nechci moc prozrazovat, neb je to napínavé do posledních filmových záběrů. Ale též se dozvíme, co celé této tragické události předcházelo. Více v závěrečné šesté části seriálu Studna ve 20.20 na Nově. Ale své příznivce má též napínavá hra jménem Zrádci. Její fandové si rozhodně ani dnešní pokračování nenechají ujít. Vím o nich, že jsou této hře plně oddáni. Je to o tom, že zde si nikdo nemůže být jistý tím, zda jeho soused mluví či nemluví pravdu. Více už ve 20.15 na Primě. Hezký nedělní večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit Škodou Stona Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Právě dozněla písnička Déšť od Marie Rotrové. Nám se pomalu ale jistě blíží 18. hodina, do zpráv v celou si ale ještě budeme hrát, a to třeba Decibely lásky od Michala Davida. Mezi 19. a 20. hodinou se můžete těšit na country, folk a tramské písničky. Já Lenka Halozová.

0: Rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Hezký podvečeru zpráv přeje Honza Varga. Češi se ve volbách postavili proti větrníkům. Odmítli je hned ve 20 z 21 místních referend. Výjimkou je Dětřichov na Svitavsku, kde obyvatelé souhlasili, aby obec dál jednala o výstavbě větrného parku. Podle předsedy komory obnovitelných zdrojů Štěpána Chalupy se kolem větrných elektráren objevuje celá řada zavádějících informací. Odpůrci kritizují třeba jejich velikost. Chalupa ale Impulzu vysvětlil, že díky vyššímu umístění generátoru je výroba elektřiny tiší a efektivnější.
1: Když postavíme větrnou elektrárnu, která bude být třeba 270 metrů v tom nejvyšším bodě, tak vyrobí zhruba 2,5 až 3krát víc elektřiny než ta vysoká třeba necelých 200 metrů. Vidět budou obě skoro stejně, ale pokud budeme chtít vyrobit stejné množství elektřiny, tak budeme muset instalovat více elektráren.
0: Větrné elektrárny odmítly například obyvatelé Bystré nad Jizerou na Semilsku, Kožlan a Žihle na Plzeňsku, Měčína na Klatovsku nebo Šebířova na Táborsku. Vedení Prahy chce mít novou magistrátní koalici dohodnutou v průběhu příštího měsíce. V nedělní debatě České televize to oznámil lídr vítězného hnutí STAN Petr Hlaváček, který vyjednávání odstartuje zítra schůzkou s Tomášem Portlíkem ze Spolu pro Prahu. Právě Portlík potvrdil, že starostové mají jako vítězové nárok na křeslo primátora. Dvojblok STAN a Spolu, z nichž každý drží 17 křesel, by Hlaváček rád rozšířil ještě o Prahu sobě, Piráty nebo rovnou o obě formace, aby nové vedení reprezentovalo co nejširší spektrum voličů. Jako programové priority označil rozvoj města, dostupné bydlení a výstavbu komplexních čtvrtí, zároveň ale zopakoval, že Pražany v tomto volebním období čeká zdražení parkování i časových kuponů na MHD. Mezi Ruskem a Ukrajinou začíná podle amerického prezidenta Donalda Trumpa okamžité energetické příměří. Šéf Bílého domu to bez podrobností oznámil na síti Truth Social s tím, že obě strany souhlasily. Moskva ani Kyjev se ale zatím nevyjádřili. Volodymyr Zelenský dříve podmínil zastavení úderů na ruské rafinerie tím, že Rusko přestane útočit na ukrajinskou energetiku. Samotný Trump v pátek ohlásil dohodu s Vladimirem Putinem o dodávkách ruské nafty na americký a světový trh, čímž chce podle analytiků srazit ceny paliv před blížícími se volbami do kongresu. Čekáme zítra polojasno až oblačno, ráno a dopoledne i jasno, výjimečně se slabšími přeháňkami. Nejvyšší teploty se budou pohybovat od 10 do 15 stupňů Celsia, na jihu Moravy kolem 17. Končí zprávy s Honzou Vargou.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

abych na cestu sedal. Velikán křídly zamával, vítr je příhodný a stálý, za námi slunce mosty pálí, tak proč bych ještě vyčkal?

mých věčných cigaret a dýmek. Ty žiješ jenom ze vzpomínek a já se stále nevracím. Námořní mapy pokryl prach, mé knihy nikdo neutírá, nevíš, zda právě neumírám. Tam někde na ledových

0: Radio Český impuls. Zprávy v 19.
1: Hezký podvečer, zpráv přeje Honza Varga. Navždy utichl český hlas Harrisona Forda. V 79 letech zemřel herec a dabér Jiří Štěpnička. Svého kolegu z Ameriky si střihl třeba ve filmech o Indianu Jonesovi.
2: Pašaj, mein Herr. Letenku, prosím.
3: Was? Neměl letenku.
4: Jiří Štěpnička patřil ke generaci dabérů, kterou vychoval třeba legendární František Filipovský. Od roku 1975 získával cenné zkušenosti v Pražském národním divadle. Do vínku mu taky dala několikrát jeho maminka, taky herečka Jiřina Štěpničková.
5: Říká, to víš, v národním divadle se musí mluvit tak, aby šepot byl slyšet až na druhou galerii. A to jsem se učil dlouho.
4: Štěpnička propůjčil svůj hlas i Michaelu Douglasovi, Stevenu Segalovi nebo Gerardu Depardieu. A to třeba v Asterix a Obelixovi.
6: Poslouchej ty nahoře, co no, máš na hlavě, bobkovej list! Natoč se!
7: To je přece Julius,
6: starý dobrý Julius! Kde máš vojsko?
4: Herec Jiří Štěpnička zemřel v 79 letech. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
1: V Česku letos kvůli suchu chybí žaludy i kaštany, což komplikuje život lesní zvěři. Stromy kvůli nedostatku vláhy schazovaly plody předčasně zakrnělé. Velký výpadek hlásí například Benešovsko nebo Čechticko. Zvěř tak přišla o nejvydatnější energetickou stravu před zimou, což myslivce donutí k intenzivnějšímu přikrmování jadrným krmivem. Hlad navíc může zvěř vyhnat za potravou blíž k lidským obydlím a městským kontejnerům nebo způsobit vyšší škody na polích. Má to ale i druhou stranu mince. Podle Českomoravské myslivecké jednoty nedostatek přirozené potravy v lese vyžene divočáky častěji ke krmelištím, což myslivcům výrazně usnadní jejich regulaci a odlov. Lesy České republiky zároveň uklidňují, že seminářské závody mají z minulé sklizně dostatek zásob a obnova lesů ohrožená není. Polská policie zadržela muže podezřelého z plánování atentátu na premiéra Donalda Tuska a ministra obrany Vladislava Kosiniaka-Kamiše. Zprávu na síti X potvrdil ministr vnitra Marcin Kierwiński a sám předseda vlády, který bezpečnostním složkám poděkoval za rychlý a rozhodný zásah. Podrobnosti o totožnosti podezřelého ani detailech chystaného útoku zatím úřady nezveřejnili. K incidentu došlo v době zpřísněných bezpečnostních opatření v zemi, přičemž zástupci polských tajných služeb upozorňují na dlouhodobě narůstající počet výhružek vůči nejvyšším ústavním činitelům. Zítra čekáme spíše polojasno až oblačno, ráno a dopoledne i místy jasno. Výjimečně se během dne vyskytnou slabší přehánky, zejména na horách. Naměříme k tomu od 10 do 15 stupňů Celsia, na jihu Moravy až do 17. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.

Vyjde dluhý průvod smutečných hostů na Slezsku, Ostravu od Cikorova mostu, až to se mnou sekne. To bude pěkné, pěkné, fajné a pěkné.

plat, nemohlo to být horší, nebylo to špatné, až to se mnou sekne. Kdybych co chtěl dělal všechno málo plat, nemohlo to být horší, nebylo to špatné.

0: Na, na, na.
1: Rádio Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské.

A tak vlastně krásně psal jsem jenom básně, že už nikdo nevydá, je to teď vidím jasně. Já jen celý léta dlouhý byl jsem plný.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
1: Na malé celnici na rakouské hranici

pádnul mu na sítnici obrázek postavy, která si k čáře míří. Ježišmarja, to je houska, už za

A nyní, kdo tu všechno byl? Okresní a krajský inspektor, hasičský a recitační sbor, poblíže obecní váhy, tříčlenná delegace z Prahy, zástupci nedaleké posádky pod vedením poručíka posádky, početná skupina montérů, jeden z nich pomýšlel na dceru sedláka Krušiny, dále krojované družiny, alegorické vozy, italský zmrzlinář Amadeo Cozzi,

projevu inženýra Maliny, zástupce elektrických podniků. Vážení občané, vzácní hosté, s elektřinou je to prosté. Od pantáty vedou dráty do žárovky na devraty. Dále proud se přelévá do stodoly do chléva. Při krátkém spojení dvou drátů dochází k takzvanému zkratu. Doma pojistky námi předepsané, tomu se při zkratu nic nestane. Kdo si tam nastrká hřeb,

0: Český impuls.
1: Tam někde v dálce oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane. V kraji klid však bejval čas, kdy rýstu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýv zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát, když

0: je zlý svědomí, lumpů jako rýt. I když je člověk jako my, líp se umí pít. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pak, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: A v salůnu tou dobou Reed se svojí bandou pil. Ten Reed by jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vlez. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli 6 poctivej ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Reedův klan. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane. Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, už stařík spí svůj sen. Jen já mám jizvu na boku a mý jméno je Shane.
3: Rádio Český impuls. Hraje na internet.

0: Hezký podvečer u zpráv přeje Honza Varga. Navždy utichl český hlas Harrisona Forda. V 79 letech zemřel herec a dabér Jiří Štěpnička. Svého kolegu z Ameriky si střihl třeba ve filmech o Indianu Jonesovi.
1: Pašaj, mein Herr. Letenku, prosím.
2: Was? Neměl letenku.
3: Jiří Štěpnička patřil ke generaci dabérů, kterou vychoval třeba legendární František Filipovský. Od roku 1975 získával cenné zkušenosti v Pražském národním divadle. Do vínku mu taky dala několikrát jeho maminka, taky herečka Jiřina Štěpničková.
4: Říká, to víš, v národním divadle se musí mluvit tak, aby šepot byl slyšet až na druhou galerii. A to jsem se učil dlouho.
3: Štěpnička propůjčil svůj hlas i Michaelu Douglasovi, Stevenu Segalovi nebo Gerardu Depardieu. A to třeba v Asterix a Obelixovi.
5: Poslouchej ty nahoře, co máš na hlavě, bobkovej lis! Natoč se!
6: To je přece Julius, starý dobrý Julius.
5: Kde máš vojsko?
3: Herec Jiří Štěpnička zemřel v 79 letech. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
0: V Česku letos kvůli suchu chybí žaludy i kaštany, což komplikuje život lesní zvěři. Stromy kvůli nedostatku vláhy schazovaly plody předčasně zakrnělé. Velký výpadek hlásí například Benešovsko nebo Čechticko. Zvěř tak přišla o nejvydatnější energetickou stravu před zimou, což myslivce donutí k intenzivnějšímu přikrmování jadrným krmivem. Hlad navíc může zvěř vyhnat za potravou blíž k lidským obydlím a městským kontejnerům nebo způsobit vyšší škody na polích. Má to ale i druhou stranu mince. Podle Českomoravské myslivecké jednoty nedostatek přirozené potravy v lese vyžene divočáky častěji ke krmelištím, což myslivcům výrazně usnadní jejich regulaci a odlov. Lesy České republiky zároveň uklidňují, že seminářské závody mají z minulé sklizně dostatek zásob a obnova lesů ohrožená není. Polská policie zadržela muže podezřelého z plánování atentátu na premiéra Donalda Tuska a ministra obrany Vladislava Kosiniaka-Kamiše. Zprávu na síti X potvrdil ministr vnitra Marcin Kierwiński a sám předseda vlády, který bezpečnostním složkám poděkoval za rychlý a rozhodný zásah. Podrobnosti o totožnosti podezřelého ani detailech chystaného útoku zatím úřady nezveřejnili. K incidentu došlo v době zpřísněných bezpečnostních opatření v zemi, přičemž zástupci polských tajných služeb upozorňují na dlouhodobě narůstající počet výhružek vůči nejvyšším ústavním činitelům. Zítra čekáme spíše polojasno až oblačno, ráno a dopoledne i místy jasno. Výjimečně se během dne vyskytnou slabší přehánky, zejména na horách. Naměříme k tomu od 10 do 15 stupňů Celsia, na jihu Moravy až do 17. Končí zprávy s Honzou Vargou.
7: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš, má ovečko, dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: bahu, umba bahu bahu bahu umba bahu, umba bahu bahu bahu umba bahu, umba bahu bahu bahu umba bahu.
1: Někdo ráčí kráčet v brnění, má na něm rádoby erb. Když není urozen, rychle je prozrazen, když neříká krásné R, tak ten si říká o malheur.

0: ve 21. Startují zprávy s Honzou Vargou, hezký poslech. ODS zažila podle politologů v komunálních a senátních volbách citelný propad. Občanští demokraté přišli na radnicích o 573 zastupitelů, což je nejvyšší ztráta ze všech parlamentních stran, a neuspěli ve většině krajských měst, včetně Prahy nebo Českých Budějovic, kde dominovalo hnutí Naše Česko hejtmana Martina Kuby. Podle expertů doplatila strana na sólový postup i odliv voličů k motoristům a regionálním projektům, zatímco koaliční partneři z někdejší vládní spolupráce posílili nebo udrželi pozice. Žádný mandát navíc ODS nezískala v prvním kole senátních voleb a ztratila tradiční bašty jako Plzeň. Do finále posílá 9 kandidátů. Předseda strany Martin Kupka přesto nestrácí optimismus a výsledky ocenil slovy, že strana má mít z čeho radost. Herečtí kolegové vzpomínají na Jiřího Štěpničku. Dnes zesnulý dabingový Bart byl podle nich mimořádně všestranný, ať už jde o divadlo, film nebo televizní role. Prezident herecké asociace Ondřej Kepka vzpomíná hlavně na Štěpničku v dabing představitele Indiana Jonese.
1: Je to český Harrison Ford především pro mě. On zpropagoval to Harrisona Forda. To je jedna z největších ikon dabingu, si myslím vůbec, protože tak srostl s touhle postavou.
0: Štěpnička byl také významným divadelním hercem v Pražském národním divadle. Zářil už od roku 1975. Dnes zemřel v 79 letech. Při automobilovém závodu na Majorce tragicky zahynul spoluzakladatel restauračního řetězce Osteria Klaus Rader. 63-letý německý podnikatel se se sportovním vozem Porsche 911 zřítil do horské Rokle a zraněním na místě podlehl. Jeho rakouská spolujezdkyně skončila v nemocnici s vážným poraněním páteře a míchy. Rader nepatřil mezi přímé soutěžící, ale řídil kontrolní vůz prověřující stav trati, přičemž pořadatelé po nehodě třídenní rally předčasně ukončili. Rader v roce 1999 spolu založil síť italských restaurací, která z původního norimberského podniku postupně expandovala do celé Evropy, včetně České republiky. Američanům se blíží oblíbený Halloween. V období do 31. října je teď za Atlantikem nový trend sledování hororových událostí. Hitem jsou duchové a strašidla na bezpečnostních kamerách u dveří. Skupiny sousedů se ke sledování scházejí v kavárnách, knihovnách nebo ve vlastních domech.
2: Lidé v USA vyměňují klasická kina za místní kavárny a knihovny. Cíl je jasný, společně analyzovat strašidelné záběry z domácích bezpečnostních kamer nebo poslouchat městské legendy z vlastního okresu. Tyto komunitní akce jsou často zdarma a propojují sousedy víc než moderní technologie. Dávají tak přednost sdílenému strachu a lokálním příběhům před hollywoodskou produkcí. Američané jsou v tomto směru velmi kreativní. Také výzdoba vlastních halloweenských domů nebere v tomto měsíci konce. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
0: Předposlední fotbalisté Slovácka šokovali v 10. kole ligy druhý Liberec a zvítězili na jeho hřišti 2-0. Tým z Uherského Hradiště slaví vůbec první výhru v sezóně, a to i přesto, že hrál od 60. minuty v oslabení po vyloučení Davida Puškáče. V dalším utkání se Teplice rozešly smírně s Olomoucí po remíze 1-1. Hanáci dohrávali od 40. minuty bez vyloučeného Luise Lurvinka. Oba celky se díky bodovému zisku dotáhly na třetí Mladou Boleslav. Ligový program uzavřel duel na Letné, kde osmá Sparta porazila Pardubice 2-0. Bude polojasno až oblačno, ráno a dopoledne i jasno, výjimečně se vyskytnou slabší přeháňky, zejména na horách. Nejvyšší teploty se budou pohybovat od 10 do 15 stupňů, na jihu Moravy až do 17. Zprávy končí, loučí se Honza Varga.
3: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vidím.

0: cestou, ne cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Auta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Ano, miláčku. Píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát.

A kdyby náhodou zazvonil listonoš, vem si župan, nerad bych tě zastih na stydlou. Tak na sebe dávej pozor a hlavně, miláčku, prosím tě, večer a

0: 22. Hezký večer u zpráv přeje Honza Varga. Češi se ve volbách postavili proti větrníkům. Odmítli je hned ve 20 z 21 místních referend. Výjimkou je Dětřichov na Svitavsku, kde obyvatelé souhlasili, aby obec dál jednala o výstavbě větrného parku. Podle předsedy Komory obnovitelných zdrojů Štěpána Chalupy se kolem větrných elektráren objevuje celá řada zavádějících informací. Odpůrci kritizují třeba jejich velikost. Chalupa ale Impulzu vysvětlil, že díky vyššímu umístění generátoru je výroba elektřiny tišší a efektivnější.
1: Když postavíme větrnou elektrárnu, která bude být třeba 270 metrů v tom nejvyšším bodě, tak vyrobí zhruba 2,5 až 3krát víc elektřiny než ta vysoká třeba necelých 200 metrů. Vidět budou obě skoro stejně, ale pokud budeme chtít vyrobit stejné množství elektřiny, tak budeme muset instalovat více elektráren.
0: Větrné elektrárny odmítly například obyvatelé Bystré nad Jizerou na Semilsku, Kožlan a Žihle na Plzeňsku, Měčína na Klatovsku nebo Šebířova na Táborsku. V Plzni bude na radnici pokračovat dosavadní koalice v čele s primátorem Romanem Zarzickým z vítězného hnutí ANO. Spojenectví vytvoří ANO společně s hnutím STAN a uskupením Pro Plzeň, které letos kandidovalo s lidovci. Strany už podepsaly memorandum a do týdne uzavřou koaliční smlouvu. V 9členné městské radě získá ANO většinu 5 křesel, 3 radní budou mít starostové v čele s prvním náměstkem Alešem Tolarem a jedno místo připadne formaci Pro Plzeň. Z původního 4členného vedení města vypadli Piráti, kteří se v letošních volbách do plzeňského zastupitelstva vůbec neprobojovali. V Karviné drtivě zvítězil dosavadní primátor Jan Wolf se svým hnutím Žijeme pro Karvinou. Získal přes 63% hlasů a pohodlnou většinu 30 mandátů v 41členném zastupitelstvu. Může tak vládnout zcela sám, a to navzdory obvinění z korupce ve fotbalové kauze, kvůli kterému byl na jaře dokonce zadržený policií. Veškerá nařčení ale dlouhodobě odmítá. Druhé skončilo hnutí ANO se ziskem téměř 16% a třetí příčku obsadila široká koalice STAN, ODS, Pirátů a TOP 09 s více než 8% hlasů. Politologové i opozice označují Wolfův rekordní zisk za mimořádný fenomén a doklad jeho silné podpory u místních obyvatel bez ohledu na probíhající policejní vyšetřování. Historické hodiny na radnici v Domažlicích čeká změna. Po více než 130 letech se už nebudou natahovat ručně. Pohon zajistí elektrický proud.
2: Začala další etapa rekonstrukce Domažlické radnice a její součástí je i úprava hodin. Jejich historie sahá až do 90. let 19. století. Specializovaná firma, která se stará také o pražský Orloj, odveze celý hodinový stroj. Vyčistí ho, upraví a pak vrátí zpátky na původní místo do věže radnice. Pohon stroje nově zajistí elektřina. Lidé musí počítat s tím, že hodiny se po odmontování stroje dočasně zastaví. Klára Fajstová, Radio Impuls, Domažlice.
0: Tragická dopravní nehoda v západním Turecku si vyžádala nejméně 11 lidských životů a 27 zraněných. V provincii Manisa na trase mezi městy Bursa a Izmir se srazil turistický autobus s nákladním vozem. Podle místního guvernéra jsou všechny oběti turečtí občané. Zranění cestující skončili v nemocnicích, na místě zasahovali desítky záchranářů, hasičů a policistů. Zítra čekáme polojasno až oblačno, ráno a dopoledne může být sluníčka více. Výjimečně se vyskytnou i slabší přeháňky, zejména na horách. Nejvyšší teploty se budou pohybovat od 10 do 15 stupňů, na jihu Moravy naměříme až 17. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
3: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

Bavte se, hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Český impuls.

Těch nabídek, no, řada. A žádná z nema nic. Můj Vilém voněl chleb.

0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící, meduňkou rdesným s kořicí, ale hlavně
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

mě přepadla. Vzhledem k této obtíži rozhodl jsem se ke kříži na pivo zajít. Plzeň tam mají, totiž Plzeň tam mají. Když jsem přicházel k výčepu, tak jsem spoznal,

Nejdřív jsem se domníval, že je to stav po pivě, jenže on se jinak choval poměrně střízlivě. I napadlo mě mimo děk,

0: 3.
1: Začínají zprávy s Honzou Vargou, přeji příjemný poslech. Výplaty českých starostů se letos pohybují od 58 tisíc až po více než 166 tisíc korun hrubého měsíčně. Výsledná suma závisí na tom, jestli funkci vykonávají na plný úvazek a především na velikosti obce. Zatímco v té nejmenší do 300 obyvatel bere uvolněný starosta přes 58 tisíc, ve městech nad 200 tisíc lidí dosahuje primátorská odměna více než 166 tisíc korun, čím snadno překoná i základní plat poslance nebo senátora. Úplný vrchol žebříčku drží pražský primátor s bezmála 200 000 korunami měsíčně, což za rok dělá přes 2 miliony hrubého. Naopak řadoví neuvolnění zastupitelé, kteří mandát vykonávají při práci, si přijdou jen na jednotky tisíc korun. V nejmenších obcích mají strop zhruba 1700 korun a na pražském magistrátu dosahuje zákonné maximum necelých 10 tisíc. Místní zastupitelstvo jim může schválit i částku nižší nebo vůbec žádnou. Jen pro srovnání, vrcholní politici na celostátní úrovni berou ještě víc, plat ministra přesahuje 219 tisíc a premiér pobírá téměř 309 tisíc korun měsíčně bez započtení náhrad. Píší o tom Lidovky. Navždy utichl český hlas Harrisona Forda. V 79 letech zemřel herec a dabér Jiří Štěpnička. Svého kolegu z Ameriky si střihl třeba ve filmech o Indianu Jonesovi.
2: Pašaj, mein Herr. Letenku, prosím.
3: Vás? Neměl letenku.
4: Jiří Štěpnička patřil ke generaci dabérů, kterou vychoval třeba legendární František Filipovský. Od roku 1975 získával cenné zkušenosti v Pražském národním divadle. Do vínku mu taky dala několikrát jeho maminka, taky herečka Jiřina Štěpničková.
5: Říká, to víš, v národním divadle se musí mluvit tak, aby šepot byl slyšet až na druhou galerii. A to jsem se učil dlouho.
4: Štěpnička propůjčil svůj hlas i Michaelu Douglasovi, Stevenu Segalovi nebo Gerardu Depardieu. A to třeba v Asterix a Obelixovi.
6: Poslouchej ty nahoře, co máš na hlavě, bobkovej lis! Natoč se!
7: To je přece Julius, starý dobrý Julius!
6: Kde máš vojsko?
4: Herec Jiří Štěpnička zemřel v 79 letech. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
1: Zlozvyky mají svou vlastní výstavu. Národní sbírku zlozvyků představuje instalace v Kopřivnici na Novojičínsku. Netradiční expozici můžou lidé navštívit do 22. října.
8: Autorkou Národní sbírky zlozvyků je Kateřina Šedá a dosud se jí podařilo sezbírat 35 tisíc zlozvyků. Tak alespoň malá ukázka. Otáčím toaletní papír, aby se odvíjel správně od zdi a dělám to i na návštěvách. Testuji vteřinová lepidla svými prsty. Pokud jsou kvalitní, musím na pohotovost. Pokud do Kopřivnice zavítáte, můžete sbírku obohatit i svým zlozvykem. Zaregistrovat ho můžete vždy v pondělí, ve středu a ve čtvrtek od 15 do 16 hodin. Eva Panošová, Radio Impuls Kopřivnice.
1: Velkou Pardubickou podruhé za sebou ovládl irský kůň. Na loňský triumf navázal desetiletý valach Final Orders trenéra Gavina Cromwella, kterého k vítězství v dramatickém finiši opět dovedl žokej Keith Michael Donahue. V cílové rovině těsně přetlačil domácího favorita Godfreye a připravil tak žokeje Jana Faltejska o vyrovnání osmého vítězného rekordu Josefa Váni staršího. Z 5milionové dotace si vítězný tým odnesl prémii 2 miliony korun. Letošního ročníku se zúčastnilo pouhých 10 koní, což byla nejnižší účast od roku 1993 a cíl jich vidělo 6. Bude polojasno až oblačno, ráno a dopoledne i jasno, výjimečně se vyskytnou slabší přehánky, zejména na horách. Nejvyšší teploty se budou pohybovat od 10 do 15 stupňů Celsia. Na jihu Moravy pak až do 17. Zprávy končí, loučí se Honza Varga.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Šel jsem světem tam a sem, nikdy rovnou za nosem. Měl jsem radost velikou, když jsem mohl jít oklikou. Já jsem viděl víc a dál, nežli kdybych v klidu stál, jako svatý. Šel jsem světem plným chyb, pytlák snů a pytlák ryb. Někdy mlčky, jindy zas, spoléhal jsem na svůj hlas. Bohu dík i bohužel za to, že jsem život měl.

Šel jsem světem podél vod, šel jsem s větrem o závod, ale čas, ten lakomec, dožene tě nakonec. Poznávám ho po hlase, když ironicky zeptá se, jak se daří. Proti času není zbraň, všichni platíme mu daň, ale proč se jen tak zdát, dokud žiju, žiju rád. S polemizí osení, na tom se nic nemění.

hodně lásky, hodně ran, které bolí. Chodím světem dál a dál, cestou vždycky jsem si přál, aby dřív než zazní stop, po mně zůstalo pár stop. Tak jsem káru ze všech sil, podél cest jsem rozdíl.

Rychle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

Měli jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře.

mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě kdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Radio Český impuls. Zprávy o půlnoci.
1: Na začátku zpráv zdraví Honza Varga. Více než 200 000 českých řidičů vyprší do konce roku platnost průkazu. Na úřad už ale kvůli výměně nikdo nemusí. O nový doklad je možné požádat až 3 měsíce předem online přes portál dopravy, který sám využije fotku i podpis ze státních registrů. Hotový průkaz si pak motoristé vyzvednou zdarma na vybraném úřadě nebo si ho za stovku nechají poslat přímo do výdejního boxu. Nejvíce výměn čeká šoféry nad 61 let a z regionů vede Středočeský kraj, následovaný Prahou, zatímco nejméně práce budou mít v Karlovarském kraji. V budoucnu by navíc fronty mohly prořídnout ještě více. Ministerstvo dopravy chystá novelu, která od července příštího roku plánuje prodloužit platnost nově vydaných řidičáků pro motorky a osobní auta z 10 na 15 let. A portál dopravy brzy přidá i automatické hlídání termínů a online převody vozidel. Brdům vyhlášení chráněné krajinné oblasti pomohlo. Pohoří už v režimu ochrany přírody a otevřenosti směrem k turistům funguje 10 let. Návštěvnost stále roste a to pomáhá i místním podnikatelům. ČTK to potvrdil šéf Muzea středních Brd ve Stašicích Tomáš Makaj.
2: No já myslím, že co se týče turistického ruchu, tak jsme dosáhli maxima. Co se týče turistické infrastruktury, tak to už nahrazují soukromníci a v současné době se otevřelo právě několik menších penzionků, které uspokojí ty potřeby dalších turistů.
1: Do Brd přijede každý rok více než 100 000 návštěvníků. Velkým přínosem středních Brd je Dům přírody Brd na zámečku Tři trubky, který vybudovali vojenské lesy a statky v roce 2023. Dříve tu byl nepřístupný vojenský prostor. Dům u Strašic funguje jako informační a vzdělávací centrum. Vítěz pražských voleb Petr Hlaváček ze Starostů avizuje zdražení městské hromadné dopravy i rezidentního parkování. Adept na post primátora v České televizi řekl, že voliči hlasovali pro dobudování moderní metropole na základě nového metropolitního plánu, což si vyžádá i nepopulární kroky. Roční kupon na MHD by se podle něj měl z nynějších 3 650 korun vrátit na dřívější o více než 1 000 korun dražší úroveň a v budoucnu po dostavbě městského okruhu a změně legislativy počítá také se zavedením mýta pro vjezd do centra, které by neplatili tamní rezidenti. Koaliční dohodu chce mít lídr STAN hotovou během listopadu, jednat plánuje se Spolu pro Prahu, Prahou sobě i Piráty. Samotné spojenectví STAN a Spolu sice nevylučuje, upozornil ale na jeho křehkou většinu, pouhých 34 křesel v 65členném zastupitelstvu. Američanům se blíží oblíbený Halloween. V období do 31. října je teď za Atlantikem nový trend. Sledování hororových událostí. Hitem jsou duchové a strašidla na bezpečnostních kamerách u dveří. Skupiny sousedů se ke sledování scházejí v kavárnách, knihovnách nebo ve vlastních domech.
3: Lidé v USA vyměňují klasická kina za místní kavárny a knihovny. Cíl je jasný, společně analyzovat strašidelné záběry z domácích bezpečnostních kamer nebo poslouchat městské legendy z vlastního okresu. Tyto komunitní akce jsou často zdarma a propojují sousedy víc než moderní technologie. Dávají tak přednost sdílenému strachu a lokálním příběhům před hollywoodskou produkcí. Američané jsou v tomto směru velmi kreativní. Také výzdoba vlastních halloweenských domů nebere v tomto měsíci konce. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
1: Bude polojasno až oblačno, ráno a dopoledne i jasno, výjimečně se vyskytnou slabší přehánky, a to zejména na horách. Nejvyšší teploty naměříme od 10 do 15 stupňů, na jihu Moravy až do 17. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem dýmí, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

ještě jednou otoč světlem, abys prohlídla svůj kout. Ještě pohlaď tátu v betlém, s kterým nikdo nesměl hnout. Ještě pohlaď, jak se tenčí v kalendáři počet stran. Škoda jen, že nejsi menší, že jsou okna do kořán. Motýl zvenčí, dovnitř vlít, můžeš zůstat.

0: Začínají zprávy s Honzou Vargou, přeji příjemný poslech. Výplaty českých starostů se letos pohybují od 58 tisíc až po více než 166 tisíc korun hrubého měsíčně. Výsledná suma závisí na tom, jestli funkci vykonávají na plný úvazek a především na velikosti obce. Zatímco v té nejmenší do 300 obyvatel bere uvolněný starosta přes 58 tisíc, ve městech nad 200 tisíc lidí dosahuje primátorská odměna více než 166 tisíc korun, čím snadno překoná i základní plat poslance nebo senátora. Úplný vrchol žebříčku drží pražský primátor s bezmála 200 000 korunami měsíčně, což za rok dělá přes 2 miliony hrubého. Naopak řadoví neuvolnění zastupitelé, kteří mandát vykonávají při práci, si přijdou jen na jednotky tisíc korun. V nejmenších obcích mají strop zhruba 1700 korun a na pražském magistrátu dosahuje zákonné maximum necelých 10 tisíc. Místní zastupitelstvo jim může schválit i částku nižší nebo vůbec žádnou. Jen pro srovnání, vrcholní politici na celostátní úrovni berou ještě víc, plat ministra přesahuje 219 tisíc a premiér pobírá téměř 309 tisíc korun měsíčně bez započtení náhrad. Píší o tom Lidovky. Navždy utichl český hlas Harrisona Forda. V 79 letech zemřel herec a dabér Jiří Štěpnička. Svého kolegu z Ameriky si střihl třeba ve filmech o Indianu Jonesovi.
1: Pašaj, mein Herr. Letenku, prosím.
2: Vás? Neměl letenku.
3: Jiří Štěpnička patřil ke generaci dabérů, kterou vychoval třeba legendární František Filipovský. Od roku 1975 získával cenné zkušenosti v Pražském národním divadle. Do vínku mu taky dala několikrát jeho maminka, taky herečka Jiřina Štěpničková.
4: Říká, to víš, v národním divadle se musí mluvit tak, aby šepot byl slyšet až na druhou galerii. A to jsem se učil dlouho.
3: Štěpnička propůjčil svůj hlas i Michaelu Douglasovi, Stevenu Segalovi nebo Gerardu Depardieu. A to třeba v Asterix a Obelixovi.
5: Poslouchej ty nahoře, co no, máš ty na hlavě, bobkovej no, list! Natoč se!
6: To je přece Julius,
5: starý dobrý Julius. Kde máš vojsko?
3: Herec Jiří Štěpnička zemřel v 79 letech. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
0: Zlozvyky mají svou vlastní výstavu. Národní sbírku zlozvyků představuje instalace v Kopřivnici na Novojičínsku. Netradiční expozici můžou lidé navštívit do 22. října.
7: Autorkou Národní sbírky zlozvyků je Kateřina Šedá a dosud se jí podařilo sezbírat 35 tisíc zlozvyků. Tak alespoň malá ukázka. Otáčím toaletní papír, aby se odvíjel správně od zdi a dělám to i na návštěvách. Testuji vteřinová lepidla svými prsty. Pokud jsou kvalitní, musím na pohotovost. Pokud do Kopřivnice zavítáte, můžete sbírku obohatit i svým zlozvykem. Zaregistrovat ho můžete vždy v pondělí, ve středu a ve čtvrtek od 15 do 16 hodin. Eva Panošová, Radio Impuls Kopřivnice.
0: Velkou Pardubickou podruhé za sebou ovládl irský kůň. Na loňský triumf navázal desetiletý valach Final Orders trenéra Gavina Cromwella, kterého k vítězství v dramatickém finiši opět dovedl žokej Keith Michael Donahue. V cílové rovině těsně přetlačil domácího favorita Godfreye a připravil tak žokeje Jana Faltejska o vyrovnání osmého vítězného rekordu Josefa Váni staršího. Z 5milionové dotace si vítězný tým odnesl prémii 2 miliony korun. Letošního ročníku se zúčastnilo pouhých 10 koní, což byla nejnižší účast od roku 1993 a cíl jich vidělo 6. Bude polojasno až oblačno, ráno a dopoledne i jasno, výjimečně se vyskytnou slabší přehánky, zejména na horách. Nejvyšší teploty se budou pohybovat od 10 do 15 stupňů Celsia. Na jihu Moravy pak až do 17. Zprávy končí, loučí se Honza Varga.
8: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na internetu.
2: Zpráva z tisku. Obě delegace položily pak věnce na hrob neznámého vojína. A co na to neznámý vojín?

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší jen k Lady Karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vesli bysme spolu, spadli bysme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Na začátku zpráv zdraví Honza Varga. Více než 200 000 českých řidičů vyprší do konce roku platnost průkazu. Na úřad už ale kvůli výměně nikdo nemusí. O nový doklad je možné požádat až 3 měsíce předem online přes portál dopravy, který sám využije fotku i podpis ze státních registrů. Hotový průkaz si pak motoristé vyzvednou zdarma na vybraném úřadě nebo si ho za stovku nechají poslat přímo do výdejního boxu. Nejvíce výměn čeká šoféry nad 61 let a z regionů vede Středočeský kraj, následovaný Prahou, zatímco nejméně práce budou mít v Karlovarském kraji. V budoucnu by navíc fronty mohly prořídnout ještě více. Ministerstvo dopravy chystá novelu, která od července příštího roku plánuje prodloužit platnost nově vydaných řidičáků pro motorky a osobní auta z 10.